Tohle je noční vysílání Rádia Blaník s Martinem Ledinským a my jsme rádi, že jste s námi. Je úterý 21. července a svátek má Vítězslav. Toto jméno má slovanský původ. Vykládá se jako slavný vítěz, slavící vítězství či slavný svojí mocí. To byl stručný rozbor jména Vítězslav, tak pokud nás teď nějaký Vítek poslouchá, přejeme z Blaníků všechno nejlepší.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme polojasno až skoro jasno, v severní polovině území se místy objevují také slabé přehánky. Nejnižší noční teploty 11 až 7 stupňů. Úterní obloha bude zpočátku většinou polojasná, dopoledne bude od severu převážně oblačná a ojediněle na severu a severovýchodě se místy vyskytnou přehánky. K večeru budou ale ubývat. Nejvyšší denní teploty 18 až 22 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat

o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský

jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky.

0: země.
1: Hezkou noc, posloucháte Rádio Blaník a s vámi je Martin Ledinský. Je tu nový den, úterý 21. července a svátek má Vítězslav. Narozeniny dnes oslaví například lékař a spisovatel historických románů Antonín Polách, je mu 67 let, a slaví také profesionální tenistka Marie Bousková a té je dnes 28. Oslavencům přejeme z Blaníku všechno nejlepší a tady jsou další písničky.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme polojasno až skoro jasno, v severní polovině území se místy objevují také slabé přehánky. Nejnižší noční teploty 11 až 7 stupňů. Úterní obloha bude zpočátku většinou polojasná, dopoledne bude od severu převážně oblačná a ojediněle na severu a severovýchodě se místy vyskytnou přehánky. K večeru budou ale ubývat. Nejvyšší denní teploty 18 až 22 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: vámi je Rádio Blaník a hezké ráno přeje Martin Ledinský. Je úterý 21. července a teď pojďme zpátky do minulosti. A to do daleké minulosti. Dnes je to 594 let, co velká povodeň v Praze pobořila Karlův most. Stalo se tak v roce 1432. A před 109 lety ve Vídni proběhla porada českých a slovenských politiků o budoucím začlenění Slovenska do společného státu. A to se psal rok 1917. Tolik výročí a teď už na Blaníku další pohodové písničky. Dobré ráno.
1: Rádio Blaník. Hezky česky.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno, je úterý 21. července, dnes má svátek Vítězslav a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. V 9 hodin dopoledne startuje v Liberci prohlídka 4miliardové stavby centra urgentní medicíny, včetně nového energocentra, zároveň začne bourání starého energocentra. Olešná na Havlíčkobrodsku hostí polní den o bramborách s exkurzemi na pozemky pěstitelů a také s přehlídkou odrůd. Spolupořadatelem semináře je Český bramborářský svaz. V Holešově na Kroměřížsku začíná ve 3 hodiny odpoledne festival židovské kultury. Nabídne koncerty, divadlo, výstavy i besedy. Krajský soud v Brně pokračuje v projednávání případu ze srpna 2025, kdy muž po konfliktu před nádražím v Brně nožem zaútočil na jiného. A nakonec se přesuneme do našeho hlavního města. Tam se bude Městský soud v Praze 2 zabývat případem ženy, která podle obžaloby chovala psy v nehygienických a krutých podmínkách. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Kater.
1: Či bude krásný i na konci světa, vesmír se básní ta nejhezčí.
0: V našem vysílání i Lucie Vondráčková. Dále to bude Marie Rotrová. Tohle je Blaník Rádio, co hraje hezky česky celé léto a mezi 5. a 6. jenom české písničky pro vás.
2: Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
0: Dnešní obloha bude většinou oblačná, teploty nižší než předchozích dnech. Po ránu očekávejte citelně chladnější, mezi 12 a 14 stupni Celsia, někde i pod 10 stupni. A co se týče teplot přes den, očekávejte maximálně 24.
4: Padá!
5: Tak si něco přej.
4: Ale ne hvězda, plotná padá ty, hvězdo.
5: Tak to se mi to přání splnilo.
4: Cože?
5: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty CZ a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
4: No tak, toho musíme rychle objednat.
2: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
6: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
7: Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. Nabízíme zkušenosti, poradenství a osobní přístup. Registruj se na ptservice.cz a nebo přijď omrknout nejširší výběr do naší prodejny v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz.

0: Martin Císař
1: na rádiu Blaník.
2: Dobré ráno, krásné úterý, za 10 sekund máme pátou a já koukám do kalendáře 21. července. Jsou to Vítězslavové, kteří mají svátek. Pánové, všechno nejlepší. Je pět a já posílám Marii Rotrovou.

0: 9 hodin, k tomu 11 minut, posloucháte Rádio Blaník. Je úterý 21. července, ideální čas na to vyrazit někam k vodě. Je pravdou, že dnešní počasí bude trochu chladnější, ale návrat léta a teplého počasí se očekává zhruba od čtvrtka od pátku, kdy se mělo opět, nebo kdy se má opět citelně oteplit. A co se týče další aktuality, tak tu pro vás má kolega Vlasta Suk, Krajánek Rádia Blaník, který vyrazil do Aqualandu Moravia a povídal si s generálním ředitelem Tomášem Svobodou a ten mu představil i novinky, jaké tady právě mají.
1: Jedna z nich je tropická pláž, má vlastně takové chillout zóně, kterou máme v areálu. Je tady nádherný karibský písek, je tady hromada palem, krásná chillout hudba, lehátka, velká lehátka, slunečníky, takže krásné místo, kde si odpočinout.
2: Tak to je k atrakcím, ale naopak si tady můžou posluchači i zarelaxovat.
1: Je to tak, máme i během letní sezóny otevřené jednopatrovou wellness, na podzim se opět vrátí obě dvě patra a máme tady takovou krásnou zónu, hned vedle tropické pláže se nachází chillout zóna, kde jsou nádherné postele pod širým nebem. A tam je opravdu ten relax geniální, možný si tam donést i jídlo, máme tam v nabídce i šampaňské, takže krásný zážitek.
2: No a pochopitelně restaurace nemůže chybět.
1: Restaurace nemůže chybět, kromě restaurace a kavárny, které jsou ve vnitřní části, společně s vodním barem, tak máme i vodní bar u bazénu Riviera a samozřejmě spoustu dalších gastroprovozů v celém areálu.
2: Takže i s jídlem to můžete mít. Pane Svobodo, mě překvapilo, jak je teplá voda.
1: Je to tak, my vlastně čerpáme geotermální vodu z hloubky 1,3 km. A v Aqualandu jsou bazény až o teplotě 37 stupňů, což jsou vlastně ty termální okruhové bazény Romulus a Remus. Takže doporučuji, i když náhodou bude během léta sichravo, tak pořád je kde se ohřát.
2: No a poslední věc ještě, jak máte otevřeno?
1: Tak je to jednoduché, od 9 do 9. V 9 ráno otevíráme a v 9 večer je zavírací doba. Tohle tak bude do konce srpna. Od 1. září se vracíme k otevírací době od 10. hodiny a samozřejmě se vrátí i komplet celé wellness. Můžeme ale i dodat i to, že pokud budeme první dva zářijové víkendy mít pěkně, tak bychom chtěli ještě nechat otevřený celý venkovní areál. Tak doufáme, že nám počasí bude přát a že otevřeme.
2: Tak jo, tak já vám přeju, co to vydaří. Mějte se krásně a třeba zase někdy nashledanou.
1: Taky nashledanou. Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník. My hrajeme dál. Hezky česky za chvíli Lucie Vondráčková, teď Pavel Bobek. Drž se zpátky, chlapče můj. Hezké ráno, 13,5 minuty po páté.

0: Tereza Mašková, která se na vás těší i na letních koncertech Rádia Blaník, jaké pro vás máme na 3x2TV, radioblaník.cz. Ten aktuálně nejbližší je samozřejmě v Mariánkách, a to už tenhle pátek. Co dál tady u nás? Za chvíli třeba Xindl X.
1: Včera mi byl málo, dneska je mi moc, jak se to stalo, nevím.
0: A taky Olga Koenigová a V blbým věku. Nabídnu i Krištofy nebo Vláďu Mišíka. Za 5:30, hezké ráno.
2: Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. I my stojíme za úspěchem plzeňských indiánů a viktoriánů. Registruj se na ptservis.cz a získáš lepší ceny na celý sortiment. Jo a plzeňáci, na Doubravce v ulici Na Dlouhých máme prodejnu s nejširším výběrem. Tak se stavte. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservis.cz. Nákupem na ptservis.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
3: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
4: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
5: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
4: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
5: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

Krásné ráno přeje Monika Holubová. Vláda jednomyslně schválila zákaz telefonů ve školách. Ty by podle návrhu premiéra Andreje Babiše a ministra školství Roberta Plagy museli zcela zakázat používání mobilu po celou dobu, kdy jsou děti ve škole. Oblastní organizace ODS Praha 1 nepředloží kandidátní listinu pro podzimní komunální volby. Chce tím vyhovět požadavku vedení strany, aby na kandidáci nebyl bývalý starosta Prahy 1 Filip Dvořák. D8 byla u Roudnice nad Labem ve směru na Ústí nad Labem zavřená. Došlo k tomu večer kvůli přeložení nákladu z kamionu, který sjel mimo komunikaci. V Madridu vrcholí oslavy vítězství španělských fotbalistů na mistrovství světa. V ulicích se jich účastní skoro 2 miliony lidí. Fotbalisté projížděli ulicemi na dvoupatrových autobusech a pak vystoupili i na pódium. Tolik zprávy a ještě přidám informace o počasí. Po slunečném ránu nás čeká oblačný den místy s přehánkami. Dnešek bude většinou oblačný, ráno a dopoledne bude v jižní polovině území ještě polojasno anebo skoro jasno. Přes den se ojediněle na severu a severovýchodě místy vyskytnou přehánky. K večeru se bude vyjasňovat, nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na jižní Moravě bude nejtepleji až 25. Toliko počasí, Monika Holubová, Radio Blaník.

0: Život je krásný a skupina Kryštof tady u nás za chvíli třeba Helena Vondráčková, to je štěstí, Čenasky, Bára Hosnedlová a Slovenský klín. Za 2,5 minuty už máme 6:15, přejeme krásné dobré ráno. Dnes 16 hodin, protože je úterý, zase přijde dopravní expert Rádia Blaník a mluvčí ředitelství silnic a dálnic v jedné osobě, tedy Jan Riedl. A ten nedávno u nás ve vysílání přidal i dobré informace, které přišly z Valašska.
1: Jezdí se kolem Kroměříže už na Hulín i Frišták, tam to zatím končí. A to pokračování dál na Slušovice a Vsetín máme připravený velmi, velmi dobře. To znamená, já vidím opravdu velmi realisticky, že bychom začali ty další navazující kilometry od Frištáku dál stavět v roce 2029, ať žijí Valaši.
0: Tak, budeme držet palce, aby to klaplo. A co vy, řidičky, řidiči? Máte nějaký dotaz na Honzu Riedla? Dobrá, dejte nám vědět, stačí teď třeba poslat e-mail na studio@radioblanik.cz anebo můžete využít naši SMS bránu 603 118 118. A ještě jednou míříme na silnice.
2: Blaník za volantem.
3: S opatrností projíždějte na dálni D11, ve směru na Brno je pro poruchu odstavené vozidlo. A nevzné vozidlo očekávejte také na dálnici D1 ve směru na Prahu na 200 km u Brna. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: Tak Petro, děkujeme, kdyby cokoliv. Dopravní linka Rádia Blaník je tu na čísle 603 11 71 71. Přeji hezké ráno a šťastnou cestu.
2: Slunce dál svítí.
4: A pro vás to navíc znamená

0: svítí. Každý všední den na sluníčkovém Blaníku.
1: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme

No tak já bych moc ráda pozdravila všechny, kdo nás poslouchají, posluchače Rádia Blaník, a chtěla bych vám popřát, když už mám tu možnost, krásné léto. Zůstaňte optimisty, protože já si myslím, že s optimismem jde život z nás. Ahoj, vaše Helena Vondráčková.

0: Michal Tučný a všichni jsou už v Mexiku a na Blaníku jsou připraveny další písničky první hodinky Dobrého rána. Za chvíli tu bude plnoletá Karla Gotta.
1: Plnoletá si příští pondělí.
0: Písničku Dobré ráno přidá Tomáš Klus.
1: A co když to takhle nechci? Co když se opravdu snažím najít?
0: A bude tu i Michal David. Jo, tak tohle je Blaník Rádio, co hraje hezky česky celé léto.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

0: Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová. Dnes po ránu je celkem chladno, teploměr ukazuje jen 10 stupňů. Přes den pak bude polojasno, přechodně oblačno a naměříme 19 až 22 stupňů a až do večera bude pofukovat slabý vítr. Tolik o počasí, na řadě jsou zprávy s Monikou.
1: Počasí a nejkrásnější letní stezky na Slovensku ve Vysokých Tatrách vám přinášejí tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. Více na www.vt.sk.
2: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
4: Hasiči ukončili svoji pomoc v Řecku. Letní tábory pro děti letos podražily. Spojené státy oznámily konec noční vlny úderu na Irán. Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Do Česka se už vrátili dva vrtulníky ze zásahu ve Francii. Tam pomáhali při hašení rozsáhlých požárů. Večer přistáli přímo na svých základnách, jeden v Mělnici a druhý v Přerově. Jejich posádky provedly ve Francii stovky schozů. Čeští hasiči nyní pomáhají ještě s likvidací požáru v Řecku. Letní tábory vyjdou rodiče letos dráž. Podle České rady dětí a mládeže je to ve srovnání s loňskem o zhruba 5%. Velká část rodičů ale v průzkumech uvádí, že si připlatí daleko víc. Podle některých jsou letos o 10 až 20% dražší. Pro některé rodiče zůstaly tábory nedostupné. Do ulic Prahy 5 vyjel nový taxík Maxík. Vozí seniory a tělesně postižené po hlavním městě a cena jedné jízdy na místo určení je 60 korun na osobu. Jízda musí trvat maximálně 60 minut. Auto popisuje místo starosta Prahy 5 Petr Lachnit.
5: Vozidlo taxík Maxík je vybaveno nástupním schodem a plošinou pro vozíčkáře. Pokud je potřeba, může s klientem jet i doprovodná osoba nebo také pečovatelka. Řidič pomáhá s nástupem a výstupem do a z vozidla a pomáhá zapnout bezpečnostní pás.
4: Po předchozí domluvě k zapůjčení také invalidní vozík. Spojené státy dokončily 5 hodin trvající noční vlnu vzdušných úderů na Irán. Tamní revoluční gardy uvedly, že v reakci provedly údery na americké vojenské cíle v Kuvajtu a Bahrajnu. Spojené státy útočily už 10. noc v řadě. Kvůli zhoršené situaci také stále ještě stoupají ceny ropy. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Martin Císař.
6: Ano, jsem tu, přeji krásné ráno. Dneska jsme tady, Moni, byli první. Dneska jsme tady byli už někdy.
4: Pravda.
6: Někdy ve 4:45.
2: Martin Císař
3: na rádiu Blaník.
6: Michal David a písnička Nonstop 6 hodin v tuhle chvíli. Ještě ne, ještě chviličku, ještě vydržte a už.

0: 6 hodin, 6 a půl minuty.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: Dobré ráno přeji, i v roce 2006 stále řešíme padělky značkového oblečení. Jen v letošním prvním čtvrtletí bylo zabaveno skoro 2,5 tisíce padělků za 5 milionů korun. Podrobnosti doplní mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba.
2: Z hlediska sortimentu docházelo nejčastěji k porušení práv duševního vlastnictví u textilního zboží. Z toho celkového počtu zajištěných výrobků převažují v objemu ochrany známek značky jako Adidas, Tommy Hilfiger, Nike, ale i Rubikova kostka nebo Pokémon Wizard.
0: To jsou věci, no tohle asi bude nekonečný příběh. Never ending story, tedy věčné téma. My se vracíme k písničkám a jsme Blaník, těm českým, jasně?
1: Rádio Blaník. Pohodové ráno.
0: Za chvíli David Koller a písnička Nic není nastálo a tohle už je Marta Kubišová. Nechte zvony znít. Máme 7,5 minuty po 6 a vy posloucháte úterní Dobré ráno Rádia Blaník.

0: Skvělé ráno, krásné úterý, 21. červenec, to je dnešní den, je úterý a jaké bude, tak to ví Adélka.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
0: Blaník. Přeji ti krásné ranko.
2: Příjemné úterní ráno a jak to úterý bude vypadat, to probereme s Šimonem Kolářem z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno i vám, jak to vypadá aktuálně?
3: Hezké dobré ráno, aktuálně máme oblačnou až polojasnou oblohu, ale v jižní polovině území se vyskytuje i polojasná až jasná obloha. Teploty jsou poměrně nízké, nejčastěji 13 až 8 stupňů Celsia, ale v údolích klesají až 5 stupňů Celsia.
2: Jak bude vypadat ten zbytek dne?
3: Zbytek dne přinese většinou oblačnou oblohu. Ještě ráno a dopoledne může být v jižní polovině území skoro jasná až polojasná obloha. Během dne se výjimečně na severu a severovýchodě místy přidají přehánky, četnější budou v horských oblastech. Večer bude srážek i oblačnosti dále ubývat. Nejvyšší denní teploty naměříme mezi 18 až 23 stupni Celsia, ale na jižní Moravě bude podstatně tepleji až 25 stupňů Celsia.
2: Moc krát vám děkuju, hezký den a naslyšenou.
3: Hezký den a naslyšenou.
1: Radio Blaník i ráno.

Skvělé ráno, tohle je Rádio Blanika. Dobré ráno s Martinem a Adélkou. Za malou chvíli tu budou třeba Karel Gott. Plnoletá si příští pondělí. A dva pánové popřejí dobré ráno. Bude to Tomáš Klus, ale také David Stypka. Tak hezký poslech a pěkný den.

0: Lánský uvedl, že jsou přesvědčeni, že dotace čerpali v souladu se zákonem. Reagoval tak na žaloby rolnického a lesnického fondu. U pacientů po infarktu věci odhalili vyšší hladiny mikroplastů a nanoplastů v krvi. Zároveň také zjistili, že vyšší hladiny těchto částic souvisejí i s kouřením a dlouhodobým vystavením znečištěnému ovzduší. Českobudějovická Zátkova vila se proměňuje v moderní centrum. Její majitel dokončuje přestavbu za desítky milionů. Vila bude sloužit pro pořádání různých událostí, svadeb a firemních akcí. Spojené státy uvalí 50% cla na některé kanadské produkty. Včera o tom rozhodl prezident Donald Trump podpisem 3 dokumentů. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Martin.
1: Ano, jsem tu, hezké ráno, za 5 minut už je 6:30.
2: Pohodové České rádio.
1: Písnička Slunce dál svítí a spousta výher, tak se na to za chvíli podíváme, teď dobré ráno a Tomáš Klus.

zelenou, tak troubem spěchám kam si, nemůžu vzpomenout. Já neumím žít s klidem, já neumím žít s klidem.

0: Tomáš Klus a písnička Dobré ráno. Hezké ráno přeje Martin s Adélkou a pojďme dál.
1: Slunce dál svítí.
0: Je to tak, to je naše velká letní hra. A jaká jsou pravidla, jak na ní? Pověz, Adélko.
2: Pravidla jsou jednoduchá. Když ve všední den od pondělí do pátku uslyšíte na Blaníku písničku Slunce dál svítí, tak volejte na 800 109 109. A pokud se dovoláte jako první po jejím doznění, tak jste ve hře. Pustíme vám krátkou ukázku a když nám řeknete, kdo právě v té ukázce zpívá, dostáváte 5000 na ruku. A pozor, pokud se to nepovede, tak se ta výhra schová a další den se tedy hraje už o 10 000.
0: Je to přesně tak, 10 000 jsme rozdali jedné posluchačce. Minulý pátek bylo to odpoledne a byl jsem tady já. Ovšem 10. července to byla Iva a měla 5000 korun pro naší posluchačku. A jak to dopadlo?
3: Slunce dál.
0: Tahle krásná písnička takhle zazněla, no a potom to přišlo.
4: Květuško, jo.
5: Pouštím ukázku a zajímá mě, kdo to zpívá. Poslouchejte.
6: Tohle místo je všude kolem nás. Stačí se jen naladit a poslouchat ten hlas.
5: Tak, a teď mi teda řekněte, kdo to byl.
7: Já si myslím, že Tereza Mašková.
5: Tereza Mašková.
7: Ne, Kateřina Marie Tichá.
5: Tak počkej. Tak si vyberte, jo?
7: B. Tak si úplně nevím. Tak já dám Kateřinu Marie Tichou.
5: Kateřina Marie Tichá, jo?
7: Neříkejte mi, že to je špatně.
5: No, helejte, takhle, já teda se vám musím přiznat, že když jsem tu ukázku slyšela, když jsem ji tady měla připravenou, tak jsem si říkala, ano, to nepoznaj. Ale vy jste to poznala!
0: Teda, Adélko, řeknu ti, to bylo drama, viď?
2: No ale já bych to taky pravděpodobně nepoznala, ale teda to paní posluchačka dobrá.
0: Tomu nevěřím, ty bys to určitě věděla. Tak pojďme dál.
1: Slunce dál svítí.
8: Sluníčkové léto na Blaníku.
0: Co dál tady u nás? Hrajeme hezky česky celé léto, to je jasná věc. Za chvíli Víťa Vávra, David Stypka a tohle už je písnička plnoletá Karla Gotta. Hezké ráno, jsou 2 minuty po 6:30.

0: To byla americká skupina R.E.M. Posloucháte Dobré ráno Rádia Blaníka. Za 5 minut už bude 6:45. Jaké počasí máme čekat právě dnes, to ví Adélka.
1: Sluníčko Rádia Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Krásné ráno vám přeje vaše blanické sluníčko. Dnes nás čeká většinou oblačná obloha, i když teď po ránu může být v jižní polovině území ještě polojasno nebo skoro jasno, i tady se během dne zatáhne. Co se týče přeháněk, tak ty očekávejte hlavně na severu a severovýchodě. Tady se objeví místy a k večeru budou zase ubývat. Teploty budou zase o něco nižší než včera, v maximech 18 až 23, na jižní Moravě může být až 25 a na horách okolo 14.
0: Tak díky Áďo, my si dáme další písničky a doslova do písmene to budou dvě v jednom. Proč? Poslouchejte dál.

pokaždé, když nakupujete, ceny jako na houpačce. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Ale ne v Lidlu. U nás zaplatíte díky cenám v klidu za nákup vybraných produktů o 87 korun méně než v Penny. Lidl, to se vyplatí. Srovnáno dne 15. července 2026. Pro více informací navštivte Lidl.cz.

0: Skvělé ráno, posloucháte Rádio Blaník 6.47, to je přesný čas a tohle to byl Víťa Vávra a jeho dívka Gloria. Vítězslavové dnes, 21. července. Mají svátek, pánové, všechno nejlepší.
1: A dalším oslavencem by dnes byl David Stypka, který by oslavil 47. narozeniny. A podobnou už se rozjíždí jeho písnička s Evou Farnou, Dobré ráno, milá.
0: Ale ta písnička, ta je fakt krásná. Tak si užijte, hezké léto, pěkné ráno. Ještě

0: 6.53, posloucháte Dobré ráno Rádia Blaník, tohle byl Elton John. Co dál tady u nás, tak třeba Karel Zich?
1: A šel bych cestou prašnou, co nikdo nesměří, sám jedenkrát.
0: Divokej byl?
2: Asi takovej pocit, jako je bodnutí nože.
0: A nebo moje oblíbená Jelena všude zdejší.
2: Dáš se vraku, kterou cestou se dá.
0: Jo, tak tohle je Blaník Rádio, co hraje hezky česky celé léto.
3: Je čas vyrazit. Na kolo nebo do hor. Kompletní vybavení i servis najdeš v M1 Sport. Vyber, vyzkoušej a jeď. M1 Sport.

0: Tá Hanka Koterová. Dnes si sluníčka moc neužijeme, přes den bude většinou oblačno, přechodně polojasno a od severozápadu výjimečně i zaprší. Naměříme nejvíc 22 stupňů. Tolik o počasí a teď je tu dopravní servis.
1: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo Čertovina.cz.
2: Blaník za volantem.
0: Na brzdu šlápněte na výjezdu z Prahy po D1 na 11. kilometru u Krajnice stojí nepojízdný osobák. Stejně tak pozor i na výjezdu po dálnici D11 u Nymburka na 28. kilometru ve směru do Hradce Králové překáží porouchaný kamion. A pomalu to jede dnes po ránu na trase z Prahy do Tábora. Před Benešovem totiž provoz zablokovala dopravní nehoda a před ní se vytvořila víc než 3 kilometry dlouhá kolona. Tolik dopravní servis, vám šťastnou cestu a teď už pokračují zprávy s Monikou.
2: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
3: Aktuální přehled každý den.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Děti ve školách přejdou o telefony. Regulace cen paliv se podle Bednárika zatím neprojevila. Krejčíková po triumfu v Aténách rozehraje turnej v Praze.
1: Rádio Blaník.
2: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Vláda jednomyslně schválila zákaz telefonů ve školách. Ty by podle návrhu premiéra Andreje Babiše a ministra školství Roberta Plagy museli zcela zakázat používání mobilů po celou dobu, kdy jsou děti ve škole. Zákaz by se tak týkal i školních jídelen a nebo družin. Výjimkou je použití telefonů ve výuce, zdravotní důvody a nebo speciální vzdělávací potřeby žáků. Konec regulace cen paliv zatím neměl tak silný dopad, jak se původně čekalo. Podle ministra dopravy Ivana Bednárika nabízejí čerpací stanice stále ještě dříve nakoupené pohonné hmoty.
3: Všichni se řídí světovými trhy a podle mě ten přepis do realizačních cen na totemech ještě není vidět, ale vláda si ponechala tu legislativu a může zasahovat, takže budeme to řešit vždycky podle toho, jak se to bude vyvíjet.
2: Prodej benzínu a nafty se od včerejška znovu řídí jen tržními mechanismy. Cenové stropy vláda uplatňovala od dubna. Polder u Kutřína na Chrudimsku má být ve zkušebním provozu v polovině příštího roku. Přestože v té době ještě nebudou dokončeny všechny stavební objekty ani technologie, hráz už bude schopná zadržet přívalovou vodu a plnit hlavní protipovodňovou funkci. Do tenisového turnaje Prague Open na Štvanici dnes vstoupí nasazená dvojka Barbora Krejčíková. Čerstvá vítězka z Atény nastoupí k českému souboji proti Lindě Fruhvirtové. Ve dvouhře se představí ještě dalších pět českých hráček: Sára Bejlek, Nikola Bartuňková, Tereza Valentová, Laura Samson a Jana Kovačková. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Martin.
4: Ano, jsem tu, přeji krásné ráno, za minutku a půl bude 7.
0: Martin Císař
1: na Rádiu Blaník.
4: Jsme Blaník Rádio, co hraje hezky česky celé léto, a tohle je kapela Olympic. Za chvíli Jelen a všude zdejší.
1: Rádio Blaník.
4: Ode dneška za týden se vrátí kolega Petr Slíva a my se podíváme, kde je právě teď aktuálně, a také přidáme počasí pro Čechy, Moravu a Slezsko. Tak ještě jednou hezké ráno, za minutu celá, tedy 7.

s klukama v Jelenově milujeme Česko, milujeme české písničky a jsme moc rádi, že jsou rádi jako Blaník, kde si tyhle písničky můžeme poslechnout.

0: fajn. Jelena písnička všude zdejší, 7 hodin 6 minut, vyrážíme na cesty.
1: Obytňákem na sever.
2: Obytňákem na sever.
3: Péťa se nám za týden vrací a my už se těšíme. No a jak ta jeho cesta pokračovala včera, tak to si poslechneme právě teď.
4: Včera jsme také na chvilku odbočili asi k nejznámějšímu skotskému jezeru na světě, jezeru Loch Ness, které se táhne více než 30 kilometrů jižně od Inverness. Vzhledem k tomu, že jsme u něj už v minulosti byli, moc jsme se nezdržovali. Ale několik faktů vám prozradím. Dlouhé je 34 kilometrů, 1,5 kilometru široké a je to taková dlouhá nudle. A pěkně hluboká. Jezero dosahuje hloubky až 230 metrů a pokud by se počítali i bahnité sedimenty, tak by to bylo 305 metrů. Jestli v něm žije i Nessie, jak se tady říká slavné příšeře, to jsme ověřit nemohli, ale okolí jezera z toho docela slušně těží. A kdy to s tou Lochneskou vlastně začalo? Budete se divit, ale už v 6. století se objevily první zmínky. Ale ta pravá mediální masírka přišla až ve 30. letech minulého století po zveřejnění fotografie, která byla později označena za podvrh. Legenda nicméně žije dál a zlaťáčky se kutálejí v podobě plyšových lochnesek, kam oko dohledne.
3: No a na jaké příšery Péťa a jeho posádka narazí dnes, tak to si poslechneme po 11. hodině.
1: Obytňákem na sever.
2: S Petrem Slívou.
5: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl! Je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Přijď si své sny splnit do karavanysedlčany.cz.
6: Vyrážíte v létě na cesty? S prémiovými mapami Garmin Outdoor Maps Plus se nestratíte. Garmin Outdoor Maps Plus. Vždy aktuální mapové podklady celého světa ve vašich chytrých Garmin hodinkách a navigacích.

0: Saragoza Band v ranním vysílání Rádia Blaník. Přejeme krásné ráno, 7 hodin 11 minut. Jaké počasí můžeme čekat?
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio Blaník.
2: Příjemné ráno vám přeje vaše blanické sluníčko a nejsem na to sama. Jaké je aktuální počasí, tak to ví Šimon Kolář z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Hezké dobré ráno, aktuálně máme oblačnou až polojasnou oblohu, ale v jižní polovině území se vyskytuje i polojasná až jasná obloha. Teploty jsou poměrně nízké, nejčastěji 13 až 8 stupňů Celsia, ale v údolích klesají až 5 stupňů Celsia.
2: Během dne se oteplí v maximech na 23 na jižní Moravě až 25 a na horách zůstane teploměr okolo 14 stupňů. Jinak bude většinou oblačno a na severu a severovýchodě počítejte i s přeháňkami.
1: Rádio Blaník,

0: Ještě 11 minut a máme půl osmé, posloucháte Dobré ráno a celé léto hrajeme hezky česky. Další důkaz je Karel Zich.
1: A šel bych se s tou prašnou, co nikdo nespíš.
0: A jeho skvělá Alenka v říši divů. Za chvíli zprávy a Monika, podíváme se na silnice i na počasí. Hezké ráno.

0: Skvělé ráno, jsou tu zprávy a kolegyně Monika Holubová. Hezké ráno ti přeji, Moni.
1: Krásné ráno. Podvodníci připravili zprávu nemovitostí Hradce Králové asi o 640 milionů korun. Peníze jim poslal zaměstnanec zprávy, který podlehl nátlaku podvodníků. Od dneška je na českobudějovické Lanově třídě k vidění nápis České Budějovice 2028, který odkazuje na titul Evropské hlavní město kultury. Organizace Centrum Kašpar musí omezit pomoc nezaměstnaným na Liberecku a Jablonecku. Na pokračování projektu totiž nezíská dotaci z Evropského sociálního fondu. V Řecku byly poprvé tento rok zaznamenány teploty přesahující 40 stupňů Celsia. Do země podle meteorologů dorazila první letošní vlna veder. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Martin.
0: Jsem tu, hezké ráno přeji.
2: Pohodové České rádio.
0: Divoký byl a písnička Pocit a tohle už je Karel Zich, Alenka v říši divů. Krásné ráno a hezký celý den vám všem.
3: Telegram s adresou svět,

0: Tak to byl Karel Zich a jeho Alenka v říši divů. Máme 7.29 a teď se podíváme na jednoho krajánka.
1: Prázdninový krajánek Rádia Blaník.
0: No a právě jeden takový sedí naproti mě. Marti, kam se dneska vydáš?
2: Krásné, dobré ráno všem posluchačům Rádia Blaník. Já prozradím, že to budou dvě místa, klasicky jedno po 14. a jedno po 17. Bude to zámek v Lešanech, tady ve středních Čechách, totiž mají úplnou novinku, mají ho nově zpřístupněný, což nebylo. Začalo to od května a jak to tam vypadá, tak na to se určitě dojedu podívat. Ještě předtím to bude ale resort Břesová a tenhle ten resort je vážně špičkou v pobytu pro vaše děti. A tady by se to užil možná i takový Harry Potter, mě tak napadá. Moc se těším a už po deváté vyrážím naším sluníčkem.

0: krajánkovým autem za vámi. Prostě Krajánek jede k vám.
1: Prázdninový Krajánek.
2: Rádia Blaník. Krásné léto vám přeje Leko, česká rodinná firma. Šunka od Leka je ta pravá svačina pro každou příležitost. Leko, žijeme s chutí.
3: Jeden veselý, druhý je smutný, šeptá modli se. Lekni na kolena naposled, něco si přeji.

0: Tohle byla švédská skupina ABBA, za chvíli Činasky, Láska a data, nebo Lenka Filipová. Hezky česky vám hrajeme dál, celé léto je to tak. Teď aktuální pohled na hodiny 6,5 minuty, máme po půl osmé.
1: Sluníčko, Rádia Blaník. Rádio Blaník.
2: Příjemné ráno vám přeje vaše blanické sluníčko. Dnes toho sluníčka ale moc nečekejte, čeká nás převážně oblačná obloha. Teď po ránu v jižní polovině území může být polojasno až skoro jasno, ale i tady se postupně zatáhne. Co se týče teplot, tak Praha hlásí aktuálně 15 stupňů Celsia, Karlovy Vary 12 stupňů, Plzeň dokonce jen 10 stupňů Celsia. Na východě máme tradičně tepleji, tady města klasicky od 14 do 16 stupňů. Během dne se může oteplit až na 23, na jihu Moravy až na 25 a v severu a na severovýchodě počítejte s přeháňkami.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník.

Láska data skupiny Činasky, dál si budeme hrát hezky česky, ať je show a Lenka Filipová. A za chvíli také prozradíme, jak získat čunku od Leka a od Rádia Blaník. Ano, je to sobota, kdy vozíme tyhle ty naše krásné čunčičky a minulou sobotu to bylo konkrétně Brno a Moravský Krumlov. Samozřejmě můžete se podívat také na výherce na našem Facebooku anebo na stránkách radioblaník.cz a tady na webových stránkách najdete odkaz kránek a tam už si můžete rozkliknout všechny ty typy a také výherce. Já přeji hezké ráno.

0: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
1: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
2: Už tam budem?
3: Nech toho.
2: Raději už tam budem.
3: Přestaň. Chtěl mě vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře.
2: Mňam.
4: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: Americká zpěvačka Cher a písnička Bílý. Přejeme krásné dobré ráno. Za 12 minut už máme 8 hodin. Teď v tuhle chvíli tady mám dobrou zprávu pro vás, pro všechny, kteří máte rádi šunku, a to parádní šunku od Leka, 7,5 kila na kosti. Jak ji získat, je to úplně jednoduché. Přihlašte se do klubu posluchačů Rádia Blaník. Vyplňte takový krátký dotazník na 3x2tv.radioblaník.cz a z toho plyne, že jste ve hře, pokud se přihlásíte, a samozřejmě máte od nás VIP informace z našeho rádia, z našeho vysílání a také od hostů, kteří k nám do rádia chodí. No prostě stát se členem klubu posluchačů Rádia Blaník se rozhodně vyplatí. A co to stojí? Vůbec nic. Samozřejmě je to gratis pro vás, naše posluchače. No a jak to s tou šunkou, kterou samozřejmě rozvážíme každé soboty, bylo teď nedávno, tedy tu uplynulou sobotu 18. července, tak to byl třeba Moravský Krumlov. Tam bylo veselo.
1: Mám tady Tomáše Doubka, vítěze dnešní první šunky. Tomáši, zdravím, krásné odpoledne.
2: Taky vás zdravím a všechny posluchače.
1: Co vy na to, že jste vyhráli takhle šunku od Leka?
2: No je to paráda, masový máme velice rádi.
1: Koho to napadlo vlastně přihlásit se? To je váš nápad nebo někoho jiného?
2: Ne, manželka mě vyprovokovala k tomu.
1: Manželku tady máme, co vy na to?
3: Dobrý den, no byli jsme překvapeni, ale není to pravda, že já jsem ho vyprovokovala.
1: On říkal, když jsme přijeli, no maso, kdyby se hrál o cokoliv jiného, ale šunka od Leka, to se musím zapojit. Jo tak, Tomáši?
2: Přesně tak.
1: Tak takhle krásně to dopadlo a vy máte velkou šanci se přihlásit třeba právě teď. A už tuhletu sobotu můžeme vyrazit třeba právě k vám. Držím palce. Rádio Blaník. Na Blaníku hezky česky celé léto, tohle už je Lenka Filipová.

0: 6,5 minuty a máme 8 hodin. Posloucháte Dobré ráno Rádia Blanika, za chvíli to budou Slza. V plánu spousty dalších mil. Petr Kola. Ale i Hanka Zagorová s Petrem Reskem. Hrajeme si hezky česky a přejeme krásné dobré ráno.
1: Je čas vyrazit. Na kolo nebo do hor. Kompletní vybavení i servis najdeš v M1 Sport. Vyber, vyzkoušej a jeď. M1 Sport.

0: počasí. Rádio
1: Hezké ráno vám přeje Hanka Koterová. V našem regionu pokračuje chladnější ráz počasí. Dnes bude většinou oblačno, přechodně polojasno a od severozápadu výjimečně i zaprší. Odpoledne v maximech naměříme 22 stupňů. Tolik o počasí a teď se podíváme, jaký je provoz na silnicích.
2: Počasí a nejkrásnější letní stezky na Slovensku ve Vysokých Tatrách vám přinášejí tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. Více na www.vt.sk.
0: Blaník za volantem.
1: Silný provoz zůstává na výjezdu z Prahy po dálnici D1 a to kvůli odstavenému nepojízdnému osobnímu autu na 11. kilometru, který tady zasahuje do provozu. Pozor dejte stále také na výjezdu z Prahy po dálnici D11 u Nymburka na 28. kilometru ve směru do Hradce Králové. Tady zase stojí porouchaný kamion, takže i tady kolem projíždějte opatrně. A kolona zůstává i na trase Praha-Tábor. Před Benešovem se ušetřuje dopravní nehoda z rána a postojíte si tu v koloně. Tolik dopravní servis, šťastnou cestu, pevné nervy. Teď už jsou to na řadě zprávy s Monikou.
0: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
3: Aktuální přehled každý den.
0: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
4: Rolnický fond zažaloval firmy Agrofertu. O vlaky nebo autobusy je v Česku zájem. Antarktidě rekordně mrzlo. Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Rolnický a lesnický fond podal žaloby na 28 dceřiných firm Agrofertu. Kvůli údajnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše chce vrátit podporu za celkem 22 milionů korun. Na žaloby už reagoval mluvčí Agrofertu. Uvedl, že jsou přesvědčeni o tom, že dotace čerpali v souladu se zákonem. O veřejnou dopravu v Česku je letos zájem. V prvním čtvrtletí je meziročně využilo víc lidí. Týkalo se to železniční dopravy, městské hromadné dopravy a také letiště. Pokles podle statistik ministerstva dopravy zaznamenala jen autobusová doprava. Kriticky ohroženým zvířatům pomáhá další posílení populací. Nedaleko Ivančic ochranáři vypustili 40 cyslů obecných z odchovu českých i zahraničních zoologických zahrad. A víc tomu říká mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karolina Šulová.
5: Záměrem je zvýšit v těchto koloniích počty zvířat. Cysly jsme tady vypouštěli už podruhé. Loňské první posílení kolonií prospělo, je tu vidět řada aktivně užívaných nor. Zkušenosti ukazují, že je vhodné tuto akci opakovat dvě sezóny po sobě. Zvířata se umisťují do předem připravených nor, aby z lokality hned neutekla.
4: V okolí už navíc žijí další sislové a proto by bylo ideální, kdyby se obě populace časem propojily. V Antarktidě padla rekordní teplota. Na výzkumné stanici Concordia naměřili minus 84,1 stupně Celsia. Došlo k tomu v sobotu. Nikde na Zemi přitom nebylo od roku 2012 naměřeno méně. K absolutnímu rekordu planety ale této hodnotě stále chybělo několik stupňů. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Martin Císař.
6: Přeji hezké ráno. Kolik jsi říkala? 84 stupňů?
4: Minus 84,1.
6: To by bylo něco pro mě.
4: No pro mě určitě ne.
0: Martin Císař
3: na Rádiu Blaník.
6: To jsem tušil, proto jsem se Moniky zeptal. Teď už si pojďme hrát hezky česky celé léto. Hana Zagorová, Petr Rezek a ta pusa. Ta je tvá.

0: Další letní koncert Rádia Blaník míří do Mariánských lázní. Budeme tam v pátek odpoledne od 16:30 se na vás těší i Petr Kolář. A právě jeho nedávno zbouzela naše ranní dvojka.
1: Ranní host Rádia Blaník.
2: No a dneska ráno mám na lince člověka, který vlastně býval taky naším kolegou blanickým, Petr Kolář. Dobré ráno.
3: Krásný ráno, no.
2: To je, viď, po 8. hodině.
3: To je, no.
2: To asi
3: musím
2: není...
3: Musím se rozejbat, je to na mě brzy.
2: Je to brzy, v kolik vstává Petr Kolář, že se tě ptám takhle?
3: Prosím tě, já vstávám tak po té 10. hodině, no.
2: 10. hodina, ale tak to jo, to je takový rockerský čas.
3: Já chodím později spát, já prostě využívám tu noc k tomu, že prostě je klid, když jsou nápady, tak prostě pracuju, no.
2: No ne, mě už je jasné, proč, když jsem ti kolem 10. poslal SMSku, že jsem se odpovědi nedočkal, že jsi měl...
3: Chápeš.
2: Že jsi měl ještě půlnoc. Co tak děláš, prosím tě, v těchto dnech?
3: Prosím tě, nový single vydáváme, já už od začátku roku, že ho jsem vydal.
2: Ano.
3: Nový single, natočil klip, takže teď zase děláme další, takže furt něco a jsem rád, že nápady jsou a že můžu pracovat to, můžu dělat.
2: No a teď ta otázka, kterou dávám všem, nějaká dobrá zpráva, která tě v poslední době potěšila. Tak jednu jsme slyšeli před chvílí, že se daří novému singlu.
3: No jasně, no, ale to je fakt dobrá zpráva, to je bezvadná zpráva. Já jsem rád, že všichni kolem mě a prostě rodina, že jsme zdraví a že prostě, že to tak nějak funguje, že se potkáváme, to jsou taky jako šťastné chvíle. Že jsem tomu rád a čím samozřejmě jsem starší, tak si to jako uvědomuji, dřív jsem to bral jako samozřejmost. Musím říct, že to není samozřejmost, takže člověk by si toho měl prostě každý den vážit.
2: A to je ta nejlepší zpráva. Petře, měj se krásně, ahoj.
3: Já taky moc děkuju a zdravím všechny Blaníky, čau.
1: Ranní host Rádia Blaník.

0: Martin s Adélkou a v tuhle chvíli má Adélka informace o počasí, tak jak se dneska obleci.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio Blaník.
2: Hezké ráno vám přeje vaše blaňské sluníčko. Začneme pohledem na aktuální teploty. V Ostravě máme aktuálně 16 stupňů Celsia, podobně je to i v Olomouci a v Pardubicích nebo v Hradci Králové. 16 stupňů hlásí také Praha a chladněji máme typicky na západě. Karlovy Vary 13 stupňů, Plzeň 12 stupňů Celsia a na jižní polovině území máme teď ještě polojasno, ale i během dne se bude zatahovat. No a co s tím zbytkem dne, tak to ví Šimon Kolář z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Zbytek dne přinese většinou oblačnou oblohu. Ještě ráno a dopoledne může být v jižní polovině území skoro jasná až polojasná obloha. Během dne se výjimečně na severu a severovýchodě místy přidají přehánky, četnější budou v horských oblastech. Večer bude srážek i oblačnosti dále ubývat. Nejvyšší denní teploty naměříme mezi 18 až 23 stupni Celsia, ale na jižní Moravě bude podstatně tepleji až 25 stupňů Celsia.
4: Dobré ráno!

I po ránu hrajeme hezky česky, za chvíli slza. A slza ta se na vás bude také těšit v Mariánkách a více o tomto koncertě za malou chvíli. Jsme Blaník celé léto, hezky česky pro vás.

0: za volantem.
1: Na nájezdu na Pražský okruh z D5 na 23. kilometru směrem k D1 Ukrajinice probíhá od rána pravidelná údržba zeleně a sečení. Projíždějte tudy proto velmi opatrně. V koloně si postojíte

0: I slza tam bude. Nezapomenout. To byla písnička Fotky za minutu půl deváté.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Ty jsou v plném proudu a ten další už tento pátek.
2: Těšíme se na vás v krásných Mariánských Lázních. Konkrétně koncert proběhne na Kolonádě, a to už od 16.25.
0: A mimo Petra Koláře tam bude i Olinka Lounová.
3: Připijím hojnost a chvíle radosti, ať se ti bývá smůla i starosti.
0: Dále to bude skvělý Petr Kolář.
4: Když láska krouží a touží.
0: A samo sebou těšit se můžete i na skvělou Blanickou kapelu. Blanická kapela je ta, která umí všechny ty písničky z našeho vysílání. A vstupné se neplatí. Navíc vám můžeme právě tady předat tu samolepku, tu sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, která vám už brzy možná přinese obrovskou spoustu peněz. Jednomu z vás totiž 100 000 rovnou na ruku. Tak se pro ní stavte už pátek v Mariánkách. Těšíme se na vás. Další letní koncert Rádia Blaník už se blíží.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
5: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
6: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
7: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: Dobré ráno, pojďme si dál hrát. Tohle už je Miroslav Žbirka a jeho Bělý kvek.

0: David Hasselhoff, tady na Blaníku, krásné dobré ráno, 8 minut po půl deváté a naše sluníčko Adélka ví, jaký ten dnešek bude.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
2: Blaník. Hezké ráno vám přeje vaše blanické sluníčko. Ten den dnes bude převážně zatažený, i když teď po ránu může být na jihu ještě polojasno, tak během dne se zatáhne úplně všude. Na severu a severovýchodě počítejte i s občasnými přeháňkami, které budou k večeru opět ustávat. Nejvyšší denní teploty 18 až 23, na jižní Moravě může teploměr ukázat až 25 a na horách bude okolo 14 stupňů Celsia.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: minuty máme 8:45, posloucháte Dobré ráno na Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Krásné ráno ještě chvilku přeje Martin Císař a se mnou Adélka Zahradničková. Ta pokračuje dál až do tajemného roku. Za chvíli je tady.
1: Tajemný rok.
2: Na Rádio Blaník.
3: No a do jakého roku se dnes vydáme, tak to vám ještě neprozradím, ale už vám prozradím, že z toho tajemného roku je i tato písnička.
0: Ale to je velice oblíbená písnička. Tu slyším kdekoliv, kdykoliv. Prostě zábava, diskotéka, všude se hrajou vohnouti. Takže to nebude až tak stará písnička. Já bych to typoval a víte co, dneska typovat nebudu. Včera jsem se seknul o 4 roky, tak si nebudu dělat ostudu. Rozhodně budu poslouchat dál, poslouchejte Blaník.
1: Tajemný rok.
2: Na Rádiu Blaník.
0: A zítra v 5 se těším na slyšenou. Mějte se skvěle, hezký den.

0: vypluli jsme přímo za nosem až do tajemného roku. A co pak to bude za rok tentokrát, přátelé? No, hráli ještě Mandraže. Olga Lounová naspívala píseň K výškám. A Vohnouti měli takovou vošklivou krizi, natočili album Našim klientům a ona se tam urodila tahle. A dost je zachránila, kluky, psychicky i fyzicky. Tak za chvilku to vypukne, vy už můžete volat 600 318 118, to je na SMSky, a na to volání 800 109 109. Počasí, doprava, zprávy, to je teď před námi, my vám hrajeme hezky česky a za 6,5 minuty už bude 9.
1: Je čas vyrazit. Na kolo nebo do hor? Kompletní vybavení i servis najdeš v M1 Sport. Vyber, vyzkoušej a jeď. M1 Sport.

0: Pohodové dopoledne vám přeje Hanka Koterová. I dnes si oddychneme od horkého léta. Přes den dnes bude většinou oblačno, přechodně polojasno a od severozápadu se můžou na některých místech objevit i přehánky. Teploty se dnes budou pohybovat mezi 19 a 22 stupni. Tolik o počasí, pojďme na silnice.
1: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo Čertovina.cz.
2: Blaník za volantem.
0: Silný provoz je stále na příjezdu do hlavního města po dálnici D7. Přibrzdíte před dopravním omezením u letiště. Další komplikace jsou na příjezdu do Prahy po dálnici D11, a to u nájezdu na Pražský okruh hned na 0. kilometru, kde se také bouralo. Počítejte, že v tomto případě bude kolona postupně dokonce narůstat. A pomalu to jede stále na trase ze Slaného do Mělníka. Na obchvatu Velvar se došetřuje srážka dvou osobních aut. Provoz je řízen kivadlově, takže kolony se tvoří obousměrně. Tolik dopravní servis, šťastnou cestu a předávám slovo Monice. Jsou to zprávy.
2: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
3: Aktuální přehled každý den.
2: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
4: Stát se pokusí pomoci starším zůstat na trhu práce. Přibývá prodejů falešných vstupenek. U Pražského Vyšehradu vznikne místo pro vrtulníky. Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Trh práce opouštějí lidé i roky před penzí. Vyplývá to z analýzy Ministerstva práce a stát nyní zjišťuje, jak tomu předcházet. Podle studie nevstupují do důchodu ze stabilního zaměstnání 4 z 10 osob. Až 27% seniorů ztrácí v posledních letech před důchodem kontakt s trhem práce. Léto přeje prodej vstupenek, i těch podvodných. Češi utratí každoročně za kulturní a sportovní akce miliardy korun. Až desetina z toho připadá na neoficiální prodej z druhé ruky. Podvodníci ale často prodají jednu vstupenku více zájemcům. Na akci se pak dostane pouze ten, kdo dorazí první. Právě během letní sezóny je podvodů nejvíc. Poptávková doprava si v Česku získává čím dál větší oblibu. V Rychnově u Jablonce nad Nisou zájem ve zkušebním provozu přečil očekávání, jak potvrzuje taky primátor Miloš Vele.
5: Kyberšmejdi aktuálně rozesílají SMS zprávy.
4: Tak pokračujeme dál. Praha postaví na Vltavě u Vyšehradu plovoucí heliport pro vrtulníky záchranářů, a to za zhruba 72 milionů. Zařízení bude sloužit dočasně do vybudování nového heliportu ve Všeobecné fakultní nemocnici a hotovo by mohlo být příští rok. A teď budeme pokračovat, Pepo, asi zřejmě.
6: Teď dáme pana starostu Příspěvku. Velého, protože já ti vám musím něco říct. Jo. Já jsem ideální na tajemný rok, protože já si pletu čísla 2 a 5. A pan starosta, to je číslo 5, ne 2.
7: Já si myslím, že to je i trend do budoucna, že tímto směrem půjdeme a budeme ji rozšiřovat. Teď došlo k dalšímu rozšíření, je o to veliký zájem a já vidím spoustu nevytížených třeba večerních linek a ta poptávková doprava je cesta, jak to zefektivnit.
4: Já ještě tedy doplním, že jen za červen služba přepravila na 400 cestujících, proto město už také pořídilo druhý 7-místní elektromobil a na ten příští plánuje 3. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje opět Pepa.
6: Tak Moni, moc krát děkujeme.
2: Pepa Černý
3: na Rádiu Blaník.
6: Krásné dopoledne, přátelé, právě teď startuje tajemný rok. Rok, který hádáte. A děláte to tak, že posíláte SMSky a voláte. A já se ptám, Adélko, prosím tě, když se podíváš do té SMSkové brány, tak přišla už nějaká SMSka, když jsme je vyzvali?
8: Přišla. Napsal nám třeba Petr ze Stochova, ten typuje rok 2012 a napsal k tomu, měl jsem roční jízdu jako v písničce.
6: Mm-hmm. A já teda napovím, že ten rok, který hledáme, tak to bylo 50 let od letu do vesmíru Jurije Gagarina. Tak můžete volat. Mandraže, Františkovi lázně.

0: Takhle zpíval Bruno Mars v Tajemném roce.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Je to tak, posloucháte Tajemný rok. Halo, halo, Rádio Blaník, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Standa z Kostoma.
0: Stando, jak to vidíte?
3: Já to vidím na rok 2012.
0: A podle čeho?
3: Podle Gagarina.
0: Jo. Dobře.
3: To byla velká nápověda, podle mě.
0: Dobře, tak uvidíme. No, tak. Děkuju, mějte se, naschledanou.
3: Prosím, naschledanou.
0: Tak, Adelko, jak pak to vypadá v SMS-kové bráně? Typnul někdo 2012?
4: Ne, 2012 tady teda máme tu čárku z tu předchozí, co jsem říkala, ale jinak tady typuje většina posluchačů rok 2011, třeba Monika z Ostravy anebo Věra z Pardubic, v té době jí bylo 45 let.
0: Přátelé, já mám pro vás takovou filmově pohádkovou nápovědu. V tom tajemném roce, který hledáme, tak měl premiéru jeden film, který se jmenuje Tajemství staré Bambitky.
5: Můj ty tvarušku, jsou tam i Aidam a Loštice a bruselská zícenina, no to je nádhera.
6: Budou to spojená království Ference.
7: A Lorence taky.
0: Jiří Lábous a Miroslav Vladyka. Já se vám přiznám, že já na pohádky moc nejsem. Já jsem jim v životě moc neviděl. Já mám rád šíleně smutnou princeznu a tím to tak nějak hasne. Ale pro někoho z vás to může být obrovská nápověda. Mně by to třeba nenapovědělo vlastně vůbec. Taky bych vám chtěl říct, že 9. července toho roku, který hledáme, vzniknul Jižní Súdán. Jo, a Tomáš Klus zpíval písničku v pohádce Tajemství staré Bambitky. Jmenovala se Zamilovaný princ a my si ji dáme.

0: věřit s tajemstvím, že jsem kuchtík s pasem královským.
1: Hledáme tajemný rok.
2: Pište na 603 118 118.

0: Posloucháte Rádio Blaník, tajemný rok a hádáme.
1: Tajemný rok.
2: Tajemný rok.
0: Haló, Rádio Blaník, dobrý den.
3: Michal, dobrý den, Strašice. Tak si myslím, že to je v 2012.
0: Jo, a podle čeho?
3: Podle Gagarina, duben 62, myslím, že 12. duben.
0: Tak uvidíme, moc vám děkuju, naschledanou. Tak já jsem poradil Gagarina a vypadá to, že se toho chytá úplně každý. Ovšem nevím, jestli je to správně. Adélka ta to ví moc dobře, kouká do SMSek a mě zajímá, jak si stojí naši posluchači v typovačce.
4: Začíná nám lehce převažovat rok 2011, ale to není pravda pro Alenu Schvalcová, protože ta typuje rok 2012 a napověděl jí právě Jurij Gagarin. Když trošku odhlédneme od Gagarina, tak Hanka z Prahy typuje rok 2012 podle pohádky a napsala: naši děti měli moc rádi jsme na ní koukali a napověděla mi i písnička. No a typovat můžete tradičně i na našich sociálních sítích, takže já mrknu na Facebook a i tady se to pere mezi rokem 2011 a 2012, který typuje třeba Hanka.
0: Přátelé, on to byl rok, který byl opravdu bohatý na zásadní události. Jo. Já vám nechci úplně poradit, jako abyste to úplně hned uhádli. Tak jako vybírám a říkám si, že třeba kdybych vám řekl, že se konal lipský knižní veletrh, tak to vám vlastně neporadím téměř vůbec, protože ten se koná každou chvíli, že jo. Ale třeba Oscara dostala Králova řeč tehdy. A když jsme u toho krále, tak se vydáme na ten britský královský dvůr, protože tam se konala obrovská svatba. A já si ji pamatuju jako dneska, protože jsem ji celou sledoval. A taky mám pocit, že jsem začal pracovat tady na Blaníku. A už tehdy jsme hráli Olgu Lounovou. Tak volejte 800 109 109. Co pak je to za rok?

0: Olga Lounová, která zazáří v pátek v Mariánských Lázních.
1: Rádio Blaník, tajemný rok.
0: Tak jaký pak rok hledáme? Haló, haló, Rádio Blaník, dobrý den.
2: Zdravím tě, tohle je Luboš Okříšky, volám ohledně roku a je to na 99,9% rok 61. A nápovědou mi byl let vesmíru a bylo to 100%, 61 rok. Pamatuju si to, protože se narodila moje spolužačka ve školy.
0: To znamená,
2: to bohužel, že... není mezi náma.
0: To znamená, že podle tebe hledáme rok 1911, jo?
2: Pardon, 2011.
0: Jo, takhle.
2: Já to pletu s tím rokem 61, proč to jsem se narodil, moje spolužačka taky. Říkám, bohužel už není mezi náma a bylo to 50 rok.
0: Dobře, dobře, tak uvidíme, děkuju, měj se, ahoj.
2: Zdravím celý zdravníky, ahoj.
0: Tak, takový byl telefonát a teď mě zajímají SMSky, ale ty nemám před sebou já, ale Adélka.
3: Ahoj do Blaníčku, dnešní tajemný rok je 2011 podle Bambitky a pro mě to byl moc hezký rok. Narodil se mi vnouček, který za týden oslaví 15. narozeniny. Hodně štěstí, Olivere, to nám napsala Hanka z Prahy. Stejný rok tady typuje i Míla, ta taky typuje tady rok 2011 a rok 2012 tady typuje Markéta z Brna a napsala, to je rok, kdy jsem se vdávala.
0: Přátelé, v tom tajemném roce a zítra shodou okolností to bude jako výročí, ale velice smutné výročí, došlo k té obrovské tragédii v Norsku. Pamatujete si toho blázna? Já nechci ani vyslovovat jeho jméno, protože si myslím, že právě u takových činů by se neměli připomínat ti viníci. Ale bylo to na ostrově, byli tam mladí sociální demokraté, taky nějaký ten bombový útok. Vzpomínáte si, že jo? Tak zítra bude výročí, no. Smutné. Jaký rok hledáme? To je otázka. Tak pište, volejte a za chvilku nám zahrajou Vohnouti, Svaz českých bohémů. Na Blaníku.
4: Máte doma solární elektrárnu?
1: Tak pozor! Rádio Blaník a Solar Energy Service and Care, člen skupiny Centropol, pro vás mají něco extra.
4: Vyhrajte kompletní servisní kontrolu fotovoltaiky zdarma, včetně měření výkonu.
1: To vše od profíků ze Solar Energy Service and Care.
4: K tomu navíc vám dáme jako dárek i 3000 korun na ruku.
1: Už brzy dorazíme možná právě k vám.
4: Vše podstatné najdete na našem webu radioblaník.cz
1: v článku Energoporadna Rádia Blaník.
5: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
6: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
7: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
8: Padá!
9: Tak si něco přej.
8: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
9: Tak to se mi to přání splnilo.
8: Cože?
9: Koukala jsem, jak velký výběr mají na česképloty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
8: No tak, toho musíme rychle objednat.
10: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
11: Od 1. června je v Metropoli Zličín
12: Ninja Park!
11: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
13: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skill wall a fůra dalšího.
11: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
13: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
14: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
15: Tahitské léto v Aqua Evropa zpráva už je tady!
16: Zábava vlny tobogány.
17: Co vás čeká?
18: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
19: Plno tobogánů a skluzovek.
20: Tak všichni rychle do plavek.
21: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
22: Relax, drinky, animace.
23: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
24: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
15: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
5: Užijte si léto na zahradě a ušetřete tisíce. E-shop avenberg.cz právě vyprodává zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Kompletní rodinné sety, pohodlná lehátka nebo posezení na balkón. Vše za zlomek běžných cen. Klikněte na avenberg.cz a relaxujte na své nové zahradě už tento víkend. avenberg.cz.
25: Přijďte si do Auta SRO v Příbrami vyzkoušet novinku. Kia K4 Sportswagon. Praktické kombi s velkorysým zavazadlovým prostorem, 640

0: RO Příbram. Přijeďte se svést, těšíme se na vás. auta.pb.cz.
1: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň? Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
2: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
3: Na co?
2: Na naši fotovoltaiku.
3: To je pravda. Přitom pracuje každý den?
2: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
3: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
2: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
3: A kdo se o to postará?
2: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
3: Tak to máme jasno.
4: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.

0: Tajemný rok.
1: Haló, haló, Rádio Blaník, Tajemný rok, dobrý den.
2: Dobrý den, Pepo, Adélko, moc vás zdraví, Jirka Suchovršice. No tak, jak se teďka Pepo mluvil o tom, o čem jste mluvil, tak to je rok 2011, protože vlastně teďka ještě o tom nedávno byl nějaký dokument, který jsem schlídnul, ale teda přesně jak říkáte, člověk má úplně husí kůži.
1: Přesně tak, pojďme o tom nemluvit. Děkuju vám
2: přesně
1: moc krát.
2: Tak.
1: Jirko, mějte
2: se moc krásně, nashledanou.
1: Rádio Blaník, dobrý den.
3: Jana Brno, dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Tak soutěž, určitě rok 2011. Už jenom pro tu krásnou nápovědu, že nádherná svatba Prince William a Kate. Ano.
1: Škoda, že to není soutěž, to je jenom typovačka, nic jste nevyhrála.
3: Ježíšmarja, to nevadí, já jsem nevadí. Jenom to chtěla poprvé v životě, omlouvám se, mějte krásný den.
1: Vy taky,
3: nashledanou,
1: Rádio Blaník, dobrý den.
4: Dobrý den, Honza, Plána, Majavský Fázní. Podle toho Gagarina, ten vyletěl určitě 1961, nejak tam nějaký lidi dva tvrdili, že byl 60-61, 100%. Takže ten do roku 2011. To už jsem se pomalu připravoval do důchodu. Gabriela Gunčíková vyhrála Superstar, to si pamatuju, no. Toho Gagarina si pamatuju, jsem chodil do šestý třídy, 64 jsem končil základku a byl jsem šestý třídě, takže 61.
1: Tak takhle to vidí Honza, který nebude chybět na tom koncertě v Mariánských Lázních. Adélko, jak pak to vidí posluchači, kteří napsali?
5: No, napsala nám Míša z Příbramy, i když si není jistá, tak stejně se odhodlala a typuje rok 2011. Stejný tip nám tady poslala i Maruška a připsala k tomu, napověděla mi královská svatba Williama a Kate. V tom roce jsem měla ročního syna a dneska už mě dávno přerostl. A na to já bych ráda navázala nápovědou s mýmly, protože v tom roce to nebyla jediná svatba takového charakteru královského, protože se oženil i monacký kníže Albert II.
1: Ale to byl rok, co? A já ještě dodám, že Kanada tehdy ukončila analogové televizní vysílání. A navíc v Madridu proběhly Světové dny mládeže a byl to prostě takový rok plný zážitků, že událostí a taky takových zvláštních písniček. Třeba tuhle jsme slyšeli poprvé.

0: Jesse J and B.O.B., takhle bych řekl, že se to říká, tohle uskupení, které přineslo další píseň. Přesně tak, posloucháte Tajemný rok. Halo, halo, Rádio Blaník, dobrý den.
1: No, dobrý den. Tak na 100% je to rok 2011.
0: A podle čeho?
1: Protože Gagarin letěl 12.4.1961 a já jsem se 12.4.1963 narodil.
0: Jo, moc děkuju, mějte se, naschledanou.
1: Dobrý, tak hezký den, naschled.
0: Adélko, jak pak to vypadá se SMS-kami?
2: Tak trošku to naředíme rokem 2012, to nám tady typuje Kačka z Prahy a napsala k tomu vzpomínku, to je rok, kdy jsem odešla na mateřskou. Potom nám píše Maruška, ta zase přidává čárku k roku 2011, napověděla jí královská svatba Williama a Kate a napsala, v tom roce jsem měla ročního syna. A potom nám napsala ještě Štěpánka, i ta typuje rok 2011, napsala, byl to takový běžný rok, práce, domů, práce, rodina.
0: Přátelé, já jsem si připravoval takovou nápovědu, kterou jsem ale oddaloval, jo, protože mi přijde, že podle té už to pozná úplně každý. A já myslím, že přišel čas na to, abych to konečně řekl. Víte, málo která událost se vám zapíše do hlavy tak, že si přesně vybavíte, co jste dělali v tu chvíli, když jste se o ní dozvěděli. A já si pamatuju, že 7. září tajemného roku jsem seděl ve skladu cukru jedné takové sítě kaváren a už jsem měl tehdy chytrý telefon, protože si pamatuju, že jsem ho, tak jako když jsem měl chviličku čas a nemusel jsem ten cukr přebírat a házet do takového velkého pytle, tak jsem ho otevřel a podíval jsem se někam na iDnes nebo kam a dozvěděl jsem se o tom, že v Jaroslavli spadlo to letadlo s těmi hokejisty, víte, s Karlem Rachunkem, Janem Markem, Josefem Vašíčkem a taky Palem Demitrou. A musím říct, že jsem si musel sednout, byl jsem tam tehdy s kamarádem Štěpánem Šiklem, oba jsme velicí fanoušci hokeje a koukali jsme do země a vůbec jsme tomu nemohli uvěřit. No a vlastně druhý den, nebo možná ještě ten samý den, jsem vzal mikrofon a dělal jsem reportáž ze Staroměstského náměstí v Praze z takové trizny, která byla dojemná a byla silná. Adélko, ty si pamatuješ na tohle událost?
2: Já si ji pamatuju, ale nepamatuju si teda, co jsem v ten moment dělala a pamatuju si, že na tu trizmu jsme koukali potom v televizi.
0: No tak možná vám to pomohlo, přátelé, se tak jako zorientovat v čase. Tak můžete volat 800 109 109 nebo napište SMSku Adélce na číslo 600 318 118. Jak už od včerejška víte, tak největší radost jí uděláte, když se netrefíte. Jo, to ona potom tady jásá úplně a skáče do vzduchu, protože může udělat čárku někam jinam. Tak čekáme na ty vaše telefonáty a SMSky. Posloucháte Tajemný rok na vlnách Rádia Blaník.
3: Max útočí na regál.
4: Barča skvěle trefila nákupní koš.
3: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5 000 korun.

0: Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
3: Ať už kamkoliv, v Auto Esa vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
2: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
3: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
2: Auto Esa. U nás si vybere a ušetří opravdu každý.
4: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
6: Vinetu!
5: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
9: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: Alžběta, jak silná mám tu stát. I tuhle písničku přinesl Tajemný rok.
1: Rádio Blaník, Tajemný rok.
0: Haló, haló, Rádio Blaník, dobrý den.
2: Dobrý den, tady posluchačka Ivča, já bych si chtěla tipnout dnešní rok. Je to na 100 000% 2011. Zaprvé v tom roce se mi se narodila vnučka a v září se stala ta hrozná věc. A ten Gagarin, opravdu bylo to v dubnu 12.1961, já jsem se za půl roku narodila. Takže si to pamatuju z vyprávění, takže dneska jsem si tím úplně jistá, že je to 2011.
0: Tak vám moc děkuju, mějte se hezky,
2: naschledanou. Všechny vás moc zdravím, super rádio poslouchá vás celý den, takže hezký den vám přeji, naschledanou.
0: Děkujeme, naschledanou. Rádio Blaník, dobrý den.
3: Ahoj, tady Libor z Nákladňáku.
0: Libore z Nákladňáku, jak to vidíš?
3: Je to rok 2011.
0: A podle čeho?
3: No, jak jsi teď říkal, že bohužel ty hokejisti, ale i vlastně Gagarin zlítl v roce 1961.
0: Dobře, dobře, dobře. Tak moc děkuju. A ti to řídí. Ahoj.
3: Jo, ahoj, ahoj, děkuju.
0: Rádio Blaník, dobrý den.
4: Vodrážková Hanka, dobrý den. Já volám na ten rok a hádám určitě 2011, hlavně podle Gagarina.
0: To máte všichni
4: podle Gagarina. Protože on se narodil, ve stejný rok jako moje maminka. A když letěl do vesmíru, tak já jsem věšela akorát prádlo s mojí maminkou na dvoře a oni zpívali, máte prý majore 27 a tý mojí mamince bylo taky 27.
0: Je, to je hezký. Já jsem čekal, že jste ho viděli, víte? Že jste takhle ukázali na oblohu a ale, Jurij!
4: To ne, ale pamatuju si, co jsme dělali. Měli jsme takový ten starý tranzistor v okně v předsíni. A poslouchali jsme to a věšeli jsme to prádlo, který se tenkrát pralo vždycky každý pondělí na dvoře pračka, vedle ždímačka, bylo to takový pamětihodný. No.
0: Hanko, moc děkuju, mějte se hezky, naschledanou.
4: Mě za co, mějte se krásně, naschledanou.
0: Adelko, tak jak pak to vypadá s SMSkami?
5: Já tady mám nádhernou SMSku. Napsal nám Petr, který nás zdraví z Egypta, takže nás chytá i na dovolené. Ten typuje rok 2015 a napsal k tomu vzpomínku, to jsem se oženil a už bych to nikdy neudělal. Krásný, děkujeme za sdílení. Přidám další čárku k roku 2011, ten typ nám poslal Karel a napsal, ten rok nikdy nezapomenu, naše vesnice vyhrála druhé místo jako vesnice roku v celostátní soutěži a krajské první místo. Tak to je krásné, gratulujeme. No a další rok 2011, tady typuje Vlasta u Čejkova, napsala, pomohla mi tedy smutná nápověda pádu letadla s našimi hokejisty, byla jsem zrovna v práci a slyšela jsem tu smutnou zprávu z rádia, hned mi bylo úzko. Tak to jsou typy.
0: To jsou typy, já myslím, že už asi můžeme přistoupit k tomu, že to odhalíme, že?
5: Ano, máme tady, když teda shrnu ty typy, které dneska padly, tak to bylo stručnější než včera 2011, ten jasně dominoval 2012 a teď tedy 2015.
0: Tak přátelé, spousta z vás měla pravdu, trošku mě překvapil ten Gagarin teda, že jako mnoho z vás říkalo 2012, protože 1962, ale tajemným rokem je dnes
1: 2011.
0: Jste prostě pašáci. A víte co, my vám přihodíme ještě jednu písničku z toho tajemného roku. Budou to One Direction. A jak bude ta písnička začínat, tak Adelka se zvedne a pomalinku, elegantně odejde. Měj se krásně, moc ti děkuju.
5: Já ti taky děkuju, Péťo, ale na One Direction možná ještě zůstanu.
0: A já se přejmenuji na Péťu. Do zítra, jo? Měj se hezky.

0: Eva Farná, Miraj, vzpomeneš si na Blaníku? My vám dál budeme hrát hlavně hezky česky, přátelé. Dáme si tu spelíšku.
1: S tou kytárou teď stojím před tvým.
0: Václav Neckář, ten na Blaník prostě patří, stejně jako Petr Kolář.
2: V nebi snad ti prominou, že si...
0: Péťa, ten už se rozespívává do Mariánských lázní, kde v pátek ovládne ten náš velký letní koncert Rádia Blaník. No a dáme si taky kabáty. Jestli vám to nestačí, tak přidám ještě spoustu dalších českých písniček. Za chvilku je to tady. Do té doby počasí, doprava, zprávy a za 4,5 minuty bude 10.
3: Rádio Blaník.
4: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník. Počasí.
3: Rádio Blaník.
5: Krásné dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Během dopoledne zůstane dnes ještě polojasno, od severozápadu se ale odpoledne zatáhne. Čekáme oblačno a na některých místech dokonce přehánky a naměříme od 19 do 22 stupňů. Toliko počasí a teď se podíváme na silnice.
6: Počasí a nejkrásnější letní stezky na Slovensku ve Vysokých Tatrách vám přinášejí tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. Více na www.vt.sk.
4: Blaník za volantem.
5: Silný provoz a kolony jsou aktuálně na příjezdu do hlavního města po dálnici D11. U nájezdu na Pražský okruh na 0. kilometru došlo k dopravní nehodě. Zdržíte se také na výjezdu z Prahy po dálnici D8 za sjezdem na Úžice na 10. kilometru. Policie vyšetřuje srážku osobního auta s nákladním. A pozor, dejte na Berounsku. Zdržíte se teď aktuálně v Nižboru v Lánské ulici. A to kvůli vyšetřování srážky osobního auta s nákladním. Policie řídí provoz Kivadlově a kolony se v tomto případě tvoří obousměrně. Tolik dopravní servis, šťastnou cestu a teď pokračují zprávy s Monikou.
4: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
3: Aktuální přehled každý den.
4: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
7: Odbory na letiště nesouhlasí s výběrem nového ředitele. Někteří odborníci chtějí zrušit Novomlýnské nádrže. Holešovskou průmyslovou zónu čeká proměna.
3: Rádio Blaník.
7: Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. Odbory na letiště Václava Havla v Praze jsou ve stávkové pohotovosti. Působí jich tam 5 a všem vadí výběr Radomíra Lašáka do pozice šéfa představenstva letiště Praha. Problém mají s jeho působením v čele ČSA, které podle nich nasměrovalo společnost k úpadku. Vadí i dřívější prohlášení premiéra, že by stát mohl uvést část akcí letiště na burzu. Skupina ekologů a odborníků z Masarykovy univerzity navrhuje vypustit Novomlýnské nádrže. Podle nich by to prospělo přírodě, v místě by mohla vzniknout přirozená krajina. Kritici ale podle iDNES.cz varují před dopady na protipovodňovou ochranu, hospodaření s vodou i turistický ruch. Jičínská nemocnice má magnetickou rezonanci. Nové pracoviště za 640 milionů by mělo zlepšit zdravotní péči v regionu a zkrátit čekací doby na vyšetření pacientů v celém kraji. Pacienti z Jičínska dosud museli za vyšetřením touto metodou cestovat nejčastěji do nemocnice v Hradci Králové. V Holešovské průmyslové zóně na Kroměřížsku přibývá zeleně. Zlínský kraj do ní investuje přes 14 milionů a cílem je vytvořit jednu z nejzelenějších industriálních oblastí v Česku. Jaké rostliny tam rostou, dodává za hejtmanství Jan Vandík.
8: Novou výsadbu tvoří převážně domácí druhy dřevin, kterým se v místních podmínkách přirozeně daří. Nechybí mezi nimi javory, habry, duby, lípy či třešně. Současně zde postupně vzniká více než 6 hektarů travnatých ploch a také centrální zasakovací průleh o rozloze přes 1,7 hektarů.
7: A právě ten pomůže zachytávat dešťovou vodu. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Pepa.
0: Jo, děkujeme Moni moc.
4: Pepa Černý.
3: na rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé, za necelou minutku už bude 10. My si dál budeme hrát hlavně hezky česky a budeme si taky trochu povídat jednak o fotbale, protože už se nám blíží start nové ligy, nového ročníku. A v této hodině vám také připomenu, na jakou písničku čekáme ve vysílání Blaníku, která může přinést spoustu peněz, konkrétně 5 000, anebo taky někdy 10 a klidně 15 a možná i 20, tak si na to počkejte. Petra Janu, ještě se mi smějí, první píseň této hodiny. Krásné dopoledne s Blaníkem.

0: Václav Neckář tu kytáru na Blaníku. Tak, fotbalový mundial už je za námi, celé Španělsko slaví a už v sobotu začne domácí liga. Hned na úvod přitom Teplice přivítají na domácím hřišti pražskou Bohemku. A jak jsou připraveni, to nám řekne trenér Severočechů Zdenko Frťala.
1: Každý hráč, který dostal prostor a možnost nastoupit v těch přípravných utkáních, si dělá nějaký profil, my si ty zápasy vyhodnocujeme a věřím, že v tom prvním domácím utkání budeme tak konkurenceschopní, aby jsme navázali na to, co jsme chtěli v té naší hře změnit. Aby jsme byli víc odvážnější, víc kreativnější, takže tyhle prvky jsme se snažili do našeho způsobu hry zařadit.
0: Já ještě dodám, že v úvodním ligovém kole se dále Slávie utká doma se Slováckem, Plzeň vyzve ve Štruncových sadech Liberec a Sparta se představí na hřiště brněnské Zbrojovky. Toliko fotbal a teď už zpátky k písničkám. Tohle je slovenská legenda, skupina Tým. Čo s Tým?

0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky celé léto.
2: Jsem vůně, kterou plaveš.

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.

0: Krištof a Lolita a na vlnách Rádia Blaník. Přátelé, já chci pozdravit Jablonec nad Nisou, protože já jsem velký fanoušek murálů, tedy těch velkých nástěnných maleb. A v Jablonci jich teď mají hned několik ve veřejném prostoru. Například na budově policie je hnízdo, které symbolizuje Jablonec jako to město a je to nádherný. Dokonce na YouTube je video, jak to vznikalo. Potom je tady murál, který zachycuje historickou tramvaj a všude jsou korálky, protože to odkazuje na historii Jablonce jako města skla a bižuterie, že ano. Potom je tady další murál, který symbolizuje město od německého umělce Sokar Uno. Žena je to, jo, taková krásná modrá malba, no nádhera. Já si jenom přeju, aby to nikdo nepočmáral, nepřemalovával, jo. Znáte to, jak se jména hloupých na všech sloupích se vždycky říkalo, tak aby tam lidi nedělali ty tagy, jak se tak říká. Tak ať žijou murály v Jablonci, to se mi strašně líbí. A pokud nemáte kam vyrazit teď na výlet, tak se běžte vypravit do Jablonce, projděte se po městě a prohlédněte si tu krásu. Pěkný to je. Za chvilku Helenka Vondráčková Vzhůru k výškám, nebo Petr Kolář V nebi snad ti prominou na Blaníku.
1: Obytňákem na sever.
2: Po roce jsem zbalil saky paky a zatímco většina lidí míří na jich, já jedu na sever. Částečně jedu, částečně pluji, protože cílem jsou tentokrát ostrovy. Legendami opředené skotské Orkneje a o zážitky z cest se s vámi budu dělit každý den ve vysílání Blaníku a na sociálních sítích.
3: Obytňákem na sever s Petrem Slívou.
4: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl! Je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Přijď si své sny splnit do karavanysedlčany.cz.
2: Vyrážíte v létě na cesty? S prémiovými mapami Garmin Outdoor Maps Plus se nestratíte. Garmin Outdoor Maps Plus. Vždy aktuální mapové podklady celého světa ve vašich chytrých Garmin hodinkách a navigacích.

0: Petr Kolář, jediný, který zpívá v obou našich písních, jak v Blanickém přání, tak ve Slunce dál svítí.
1: Slunce dál svítí. Na rádiu Blaník.
0: Tuhle tu písničku my hledáme ve vysílání. Ne tu, která dozněla, ale tu naší, Slunce dál svítí. Včera byla výhra, přátelé. Písnička zazněla, tady se rozezvonily telefony a já jsem zvedl linku číslo 1. A řeknu vám teda, bylo to drama. Tak poslouchejte a řekněte mi, kdo pak nám to zpívá.
2: My jsme spolu už nějakých pár let a s tebou je ten svět krajší i hezčí.
0: Tak co, Andreo, co myslíte?
3: No, to je no name, Igor, no.
0: Igor, jo.
3: Skupina no name.
0: A víte co, mě Igor od vás úplně stačí. Nakonec Igor úplně stačil, i když pravda lepší by to bylo s příjmením, ale já myslím, že Igor a no name, no to je spojení, které prostě musí být výherní, to musím uznat, že jo. Tak přátelé, teď čekáme na tu píseň, až zazní znovu. Jestli to bude dnes nebo zítra, to já nevím, ale může se to stát úplně kdykoliv. Tak buďte naladění, poslouchejte, mějte u sebe telefon a hlavně mějte velkou porci štěstí, protože to je potřeba, vždycky vás volá strašně moc. A kdo se dovolá, tak ten může získat 5 000 korun. Ovšem musí poznat toho, kdo vám bude zpívat tu ukázku, kterou pustí moderátor, jestli to budu já, nebo Ivalecká, nebo Martin Císař zítra ráno. Těžko říct, ale buďte ve střehu a písničku si pořádně nastudujte.
1: Slunce dál svítí.
4: Sluníčkové léto na Blaníku.
0: A my si budeme dál hrát za chvilku Queenie I Want to Break Free, anebo Kabátě a Malá dáma.
5: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
6: Už tam budem?
7: Nech toho.
6: Raději už tam bude.
7: Přestaň. Chtí mě vedro.
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.

0: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: John Lennon a Woman. To je pohlazení. Posloucháte Rádio Blaník. My vám hlavně hrajeme hezky česky, v tom budeme pokračovat. Dáme si vana stovky. Otevři oči, koukám na tebe. Taky mou oblíbenou.
1: Mé oči mnohé viděli a ruce mnohé měly a srdce
0: mámy z Vonartové, jak nohavica. No a zazní také jedna z našich písní, Blanické přání.
2: Na Blaníku hráli píseň jenom nám. Je dobře.
0: Já koukám, jestli nevoláte, poznáte to samozřejmě, tohle není Slunce dál svítí, to je naše úplně původní píseň, Blanické přání a 21 českých zpěváků. Přátelé, hrajeme vám hezky česky, to moc dobře víte, za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 6 minut a 15 vteřin už odbije 11. hodina. Rádio
3: Blaník. Je čas vyrazit. Na kolo nebo do hor? Kompletní vybavení i servis najdeš v M1 Sport. Vyber, vyzkoušej a jeď. M1 Sport.
4: Rádio Blaník. Počasí.
5: Přeji vám pěkné dopoledne. U zpráv o počasí vás vítá Hanka Koterová. Dnešní odpoledne bude většinou pod mrakem, střídavě může být i polojasno, ale na některých místech se od severozápadu můžou objevit i přehánky. Naměříme od 19 do 22 stupňů. Tolik o počasí a teď je tu dopravní servis.
6: Počasí a nejkrásnější letní stezky na Slovensku ve Vysokých Tatrách vám přinášejí tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. Více na www.vt.sk.
4: Blaník za volantem.
5: Začínáme na Pražském okruhu, tady je velmi silný provoz. Bližší informace proto zjišťovala Vlaďka z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
7: Směru k dálnici D1 mezi 23. až 19. kilometrem budete po pojíždě okolo 20 minut.
5: Se zdržením v koloně nárazově počítejte také na výjezdu z Prahy po dálnici D8. Za sjezdem na Úžice na 10. kilometru se došetřuje nehoda osobního auta s nákladním. To byl dopravní servis, vám přeju šťastnou cestu a teď už se zprávami je tu Monika.
4: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
8: Aktuální přehled každý den.
4: Zprávy Rádia Blaník.
8: Stručně, jasně, přehledně.
9: Schillerová nabízí odborům z letiště schůzku. Kvůli stárnutí bude stát potřebovat miliardy korun. V Orlických horách přibudou parkovací místa.
8: Rádio Blaník.
9: Hezké dopoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Ministryně financí Alena Schillerová reagovala na vyhlášení stávkové pohotovosti na ruzyňském letišti. Podle ní nejsou obavy z nového šéfa letiště Praha Radomíra Lašáka na místě. Dodala, že připravena se s odbory sejít a obavy rozptýlit. Stávkovou pohotovost vyhlásilo 5 odborových organizací na letišti, provoz tím ohrožen není. Pohonné hmoty v Česku zrušením cenových stropů zdražily. Situace v Perském zálivu se přitom už několikátým dnem komplikuje a Rusko navíc zakázalo vývoz nafty kvůli pokračujícím ukrajinským útokům na ruské rafinérie. Co můžou řidiči v následujících dnech očekávat, dodává ekonom Lukáš Kovanda.
10: Čeští řidiči se proto musí v tomto týdnu připravit na skokové až šokové zdražení cen, zejména nafty. Může být u dálničních tahů za týden dražší třeba o 6 korun na 1 litr, protože zmizí snížení spotřební daně z nafty a také regulace cen.
9: Podle Kovandy nebyl cenový strop nafty a benzínu zrušen v tom nejvhodnějším okamžiku. Kvůli stárnutí je do roku 2035 třeba 70 miliard na 35 tisíc lůžek. Roční reálné náklady systému by při posílení služeb podle přibývání lidí nad 65 let vzrostly z 80 na 137 miliard. Vyplývá to z nové studie Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Ani tak se poptávka po zařízeních i podpoře v domácím prostředí plně nepokryje. U Šerlichu v Orlických horách přibude 150 parkovacích míst. Řidičům by mohlo začít sloužit už na podzim a parkování na den by stálo kolem 200 korun. Horské sedlo je vyhledávaným místem nástupu na hřebenové turistické trasy. Když je parkoviště zaplněné, řidiči parkují podél důležité regionální silnice a brání tím průjezdu. Tolik zprávy Rádia Blaník. A Pepi, je to tvoje.
0: Děkuju moc, Moni.
4: Pepa
11: Černý.
8: Na rádiu Blaník.
0: Je to tak, jsem tady já. Krásné dopoledne, přátelé. Za minutku bude 11. My si dál budeme hrát hlavně hezky česky. A za malou chvilku se spojíme s Petrem Slívou, který brázdí Skocko v obytňáku. Tak co pak asi zažil? No za chvilku se to dozvíme. Teď jsou tady Brontosauři a Valčíček, tak si ho užijte.

0: Petr Nač na vlnách Blaníku.
1: Obytňákem na sever.
2: Obytňákem na sever.
0: A teď Petr Slíva. Péť nám chybí, on je v obytňáku, ale on řídit umí, takže to zvládá a zažívá nejrůznější dobrodružství. Péťo, já tě zdravím, ahoj a povídej.
3: Ahoj, zdravím z obytňáku Knaus. Ze Sedlčan. Ze Sedlčan je obytňák, já zdravím ze staré dobré Anglie. Včera jsme totiž opustili Skotsko. Za doprovodu ranních paprsků jsme opustili nádherné skotské Highlands, užili si sérii zatáček kolem největšího skotského jezera Loch Lomond. Měl jsem co dělat, abych se soustředil jenom na jízdní pruh před sebou. A přes menší dopravní zácpu u Glasgow se napojili na dálnici M74, která se později mění na M6 a směřuje do Liverpoolu. Cestou ale nesměla chybět jedna malá zajížďka ke zbytkům Hadriánova valu. Pokud už je to dlouho, co jste ze školy venku, tak jenom připomínka z hodin dějepisu. Hadriánův val nechal zbudovat římský císař Hadrián, aby odrazil nájezdy severních kmenů z dnešního Skotska. Stavba začala v roce 122. Táhla se od severního až po Irské moře a na 300 let se val stal severní hranicí Římské říše. Na mapě vlastně pomyslně odděluje Anglii od Skotska, i když skutečná hranice už leží jinde. Kolem zbytků valu dnes vede trailová stezka a samozřejmě si ve zdejším centru můžete koupit cokoliv s připomínkou této historické stavby. Potom už jsme pokračovali obytňákem do kempu kousek nad Liverpoolem, do kterého se dneska přesuneme vlakem. Přece jenom 7,5-metrové auto ve velkoměstě jenom tak jednoduše nezaparkujete. A Liverpool, to jsou hlavně Beatles. A o tom vám řeknu víc zítra, až to všechno projdeme. A bez pochyby i tady nám poslouží mapy Outdoor Maps Plus od Garminu, abychom nic nevynechali. A ještě k našemu obytňáku Knaus. Docela jsem si oblíbil přední spaní na vyvýšené sjížděcí posteli. A skvěle se vyspíte ale i v zadní části, kde pro změnu nemusíte lůžka nijak zvlášť chystat. A přestože vaříme, topíme, a když nejsme v kempu, tak i lednička jede na plyn, pořád jsme ještě neměnili plynovou bombu. My ten plyn snad vyrábíme. Tak zase zítra sledujte web Blaníku, staňte se členem klubu posluchačů Rádia Blaník a mrkněte na sociální sítě. A jsem tam i na tu moji, na Instagramu i Facebooku, mě najdete pod mým jménem. A když dáte sledovat, zlobit se rozhodně nebudu. Je tam spousta obrazového materiálu z cesty. Z obytňáku Knaus ze Sedlčan zdraví Petr Slíva.
0: Petro, my tě sledujeme, neboj.
1: Obytňákem na sever.
2: S Petrem Slívou.
4: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl. Je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Přijď si své sny splnit do karavanysedlčany.cz.
5: Vyrážíte v létě na cesty? S prémiovými mapami Garmin Outdoor Maps Plus se nestratíte. Garmin Outdoor Maps Plus. Vždy aktuální mapové podklady celého světa ve vašich chytrých Garmin hodinkách a navigacích.
0: Tak a teď naše píseň Blanické přání a není to slunce dál svítí. Takže nemusíte volat, to není ta výherní. Užijte si, krásné dopoledne s Blaníkem, je 11.11.

Vanastovy věci a otevři oči na vlnách Rádia Blaník. Přátelé, zítra je středa a vy víte, co to znamená. Nejenom, že budou Pepovi parťáci, ale taky bude naše energoporadna s Adélkou. Uslyšíte ji ráno a pokud to nestihnete ráno, tak potom v podvečer v repríze. A navíc na našem webu radioblaník.cz můžete vyhrát úžasnou věc. Pokud máte solární elektrárnu doma, tak můžete získat profesionální kontrolu této elektrárny od Solar Energy Service and Care v hodnotě až 10 000 korun a k tomu 3 000 korun na ruku. Tak vyplňte formulář, pokud máte solární elektrárnu na našem webu radioblaník.cz. Mrkněte se tam, nejenom, že si tam můžete zahrát tuhle hru, ale můžete tam objevit spoustu podcastů a zajímavostí. My to prostě plníme, jak se dá. Za chvilku Roxette, Marie Rotrová a taky Marek Ztracený. Posloucháte Blaník.

Marek Ztracený, ta bílá ti sluší a bílá ta sluší i Larrymu. Mluvím samozřejmě o tom kocourovi, který bydlí v sídle britských premiérů v Downing Street číslo 10 v Londýně. Přátelé, kocour Larry už je 19-letý, představte si to. V roce 2011 to byl toulavý kocour, kterého se ujali pracovníci premiérské kanceláře a začali se o něj starat. Vzali ho tehdy s takovou myšlenkou, že to bude domácí mazlíček dětí tehdejšího premiéra Davida Camerona. Ale David Cameron skončil, Larry zůstal a pak přišel další premiér a Larry zůstal a další a další a teď Larry přivítal už 7. britského premiéra Andyho Burnhama. A jak jeho zvykem, tak při té oficiální tiskové konferenci seděl venku, pozoroval to, koukal, co se u něj doma děje. Musím říct, že Larry má spoustu sledovatelů na sociálních sítích, třeba na Instagramu, na jeho kanále Larry the Cat CatFormPM ho sleduje 103 tisíce lidí. Tak se můžete připojit, protože Larry je pašák. A jak říkám, už je mu 19 let. Za chvilku Mike Oldfield, Maggie Riley a taky Jarek Nohavica, moje oblíbená Mám jizvu na rtu. Posloucháte Blaník.

0: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
1: Pokaždé, když nakupujete, ceny jako na houpačce. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Ale ne v Lidlu. U nás zaplatíte díky cenám v klidu za nákup vybraných produktů o 87 korun méně než v Penny. Lidl, to se vyplatí. Srovnáno dne 15. července 2026. Pro více informací navštivte Lidl.cz.
2: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.

kartu, když při mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý

na rtu, když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku,

0: Tak tohle je skutečný král Michael Jackson a Black or White na vlnách Rádia Vlaní. A na celou hodinku to byla poslední anglicky zpívaná píseň u nás na Vlaníku. Víte proč? No protože začíná česká hodinka a s ní Alice Springs.
1: Nechci trápení, nechci strach a pláč, ty se ti...
0: Zaspívá i čarodějka Saxána. Úžasná Petra Černoská, mimochodem historicky první parťačka, Karel Gott a Lady Karneval. To my taky víme, jak se ruší žal českými písněmi, a proto je před námi ta česká hodinka. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a přesně za 6 minut už bude poledne.
2: Radio Blaník. Je čas vyrazit. Na kolo nebo do hor. Kompletní vybavení i servis najdeš v M1 Sport. Vyber, vyzkoušej a jeď. M1 Sport.

0: Pěkné poledne přeje Eliška Votrubová. Zítra bude po ránu ještě jasno, ovšem už během dopoledne bude oblačnosti postupně přibývat a počítejte i se slabými přeháníkami. Teploty zítra vyšplhají na 21 až 24 stupňů a foukat bude slabý vítr. O počasí je to všechno, teď už je tu doprava.
1: Počasí a nejkrásnější letní stezky na Slovensku ve Vysokých Tatrách vám přinášejí tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. Více na www.vt.sk.
2: Blaník za volantem.
0: Na trase Poděbrady-Kolín za sjezdem z dálnice D11 v pravém pruhu probíhá oprava vodorovného značení. Dejte si tam pozor. Na trase Kutná Hora-Praha u Malotic v pravém pruhu probíhá sečení křovin. Silničáře potkáte i na výjezdu z Říčan u Prahy směrem na Kutnou Horu. I tady probíhá údržba zeleně. Počítejte s omezením. Na D10 mezi 47 a 53,5 kilometrem směrem na Turnov se taky pracuje u Krajnice. A jak to vypadá na pražském okruhu Ví Petr?
3: S hustým provozem počítejte na pražském okruhu od dálnice D1 směrem na letiště mezi 14. a 16. kilometrem a zdržení je okolo 10 minut.
0: Tolik doprava, jsou tu zprávy.
2: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
4: Aktuální přehled každý den.
2: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
5: Podvodníci mají v hledáčku VZP. Odbory letiště jsou ve stávkové pohotovosti. Na Jadran se ženou extrémní bouřky. Hezké poledne a pokud se chystáte k obědu, tak dobrou chuť vám přeje Renata Pechová. Nenechte se napálit falešnými zprávami. Všeobecná zdravotní pojišťovna znovu varuje před kyberzločinci, kteří jejím jménem rozesílají podvodné SMSky a e-maily. Na co si dáte největší pozor, vysvětlí mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová.
6: Kyberšmejdi aktuálně rozesílají SMS zprávy a e-maily, ve kterých vyzývají k takzvané aktualizaci informací o zdravotním průkazu. Jedná se o další promyšlený podvod, kdy příjemce zprávy navedou na webové stránky nápadné podobné těm, které skutečně používá VZP.
5: Celý podvod pak směřuje k tomu, aby lidé zaplatili poplatek a tím zadali údaje ke svému internetovému bankovnictví, případně k platební kartě. 5 odborových organizací na ruzyňském letišti vyhlásilo stávkovou pohotovost. Důvodem je výběr Radomíra Lašáka na pozici předsedy představenstva letiště Praha. Obávají se o budoucí směřování podniku, jeho rozvoj, o stabilitu zaměstnanosti a zajištění oprávněných zájmů zaměstnanců. Park za pelhřimovským autobusovým nádražím čeká revitalizace. Je dlouhodobě zanedbaný a lidé se tam bojí chodit. Chodníky jsou rozbité a lavičky útočištěm nepřizpůsobivých obyvatel. Město ale už pozemek získalo do svého vlastnictví a teď řeší, jak ho promění. Jadran zasáhnou dnes extrémně silné bouřky. Nejprve udeří na severu Itálie a večer se přesunou přes moře k chorvatskému pobřeží. Podle lovců bouřek hrozí obří kroupy, ničivé porivy větru a výjimečně i tornáda. Vydali proto už nejvyšší stupeň výstrahy. Tolik zprávy, teď je to opět tornádo Pepa.
7: Je to tak.
2: Pepa Černý.
4: Na rádiu Blaník.
7: To byl zvuk tornáda, chápete to? Tak krásné poledne, přátelé, za 3/4 minutku už je to tady. Dál si budeme hrát hezky česky. S jednou malou změnou. Teď to bude jen a pouze, protože před námi je česká hodinka. Přátelé, budeme si taky povídat, jednak gratulovat, trošku vzpomínat. No a potom už přijde ne tornádo, ale přímo hurikán Ivalecká. Teď je tady ale Michal David, největší z nálezů a ztrát. Krásné poledne.

0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky celé léto.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

Úterý 21. července, holky z Gimplu a Vítězslav Vávra. A víte, proč hrála tahle písnička? Protože právě Vítězslavové mají dneska svůj svátek. Chválně, znáte nějakého Víťu? Víte, kolik jich je v České republice? 9275. Tak pánové, všechno nejlepší k dnešnímu svátku, užijte si to. A já bych chtěl ještě popřát Catu Stevensovi k narozeninám. To je britský zpěvák, taková živoucí legenda, 78 let. Milý Kete, všechno nejlepší k dnešním narozeninám. Zároveň by dneska slavil Robin Williams, úžasný komik, který nás opustil už před 12 lety. A pro nás, kteří děláme rádio, tak pro nás on je opravdu zásadní, protože pokud neznáte film Dobré ráno Vietname, tak se na něj určitě podívejte. To je typický rádiový film. Spolu třeba s filmem Piráti na vlnách. Ten je mám snad ještě radši. Taky má dneska narozeniny Erling Haaland, tomu je 26 let. Myslím si, že dneska teďka po mundiálu už ho zná opravdu celý svět, kdo ho doteď nezachytil. Tak Erlingu všechno nejlepší a taky bych chtěl připomenout, že by dneska oslavil 40. narozeniny David Stypka. Tak si dáme jednu jeho písničku. David Stypka a jeho kapela Benjis, Farmářům. Posloucháte Rádio Blaník a já vám přeju pořád ještě krásné poledne.

0: Výlet na kole krásnou letní krajinou.
1: Jsou věci, které se nemění.
0: Sluníčkové léto
1: na rádiu Blaník.

Alice Springs a jízda na vlnách Rádia Blaník, posloucháte Českou hodinku. Dneska je úterý, to znamená, že zítra bude středa a přijdou Pepovi parťáci. Konkrétně zítra jeden parťák. Přátelé, já tady přivítám Láďu Víska, fotbalovou legendu. Probereme spolu nejenom proběhlý šampionát, který vyhráli Španělé a my jsme tam úplně nezazářili, ale probereme taky začátek české fotbalové nejvyšší soutěže, protože liga začíná už v sobotu, tak je nejvyšší čas. No a taky určitě budeme mluvit o nějakých těch fotbalových špatnostech, protože, jak jistě víte, tak Láďa, co na srdci, to na jazyku. Za chvilku Karel Gott, Lady Carnival, taky Tereza Kernlová a Zuzana Michnová, Marcia s Luisem, tu mám moc rád.

0: s Blaníkem.
1: Léto s Blaníkem.
0: Léto
1: s Blaníkem.
2: Tak když spolu spíme a na bytě tě má.

0: A čáry máry, fuk, a už je tady Iva, já jsem ji vyčaroval normálně.
1: Ty jsi čaroděj, no jo.
0: Já jsem čaroděj dobroděj, to ty ještě nevíš. Ivuško, ahoj.
1: No nazdar, no.
0: Jak pak tak se dneska máš?
1: Já se mám dobře, no tak druhý den po dovolené, jak bych se měla, že?
0: No jistě, jsi odpočatá úplně. Přátelé, já jsem teďka přišel do rádia, teda respektive Ivuška přišla, já jsem říkal, dobrý den paní Ivová, může jít Iva ven? A ona se takhle zasmála a pak říkala, čověče, to je vlastně pravda, že když jsme byli malí a neznali jsme příjmení kamaráda nebo kamarádky, tak jsme jí říkali tý mamince vždycky do okna, že jo, měli jsme klíče na krku a volali jsme to křesně jméno té mamince a mysleli jsme si, že to říkáme správně. A tak jsme tak jako zaspomínali s Ivou, co všechno jsme říkali a co jsme dělali a tak. A
1: no, bylo víš, to co, hezký.
0: Víš, co mě třeba štvalo úplně nejvíc, když jsem malej? Bonzáci. Jo. No. A bonzáci říkali buď to se řekne a nebo, a to mě teda štvalo, a máš to. Jo, a já jsem se pídil potom, kde se to vzalo. Jo.
1: No a kde se to vzalo?
0: A teď o víkendu jsem hledal na chatě ty světlušky a nemohl jsem je jako vypátrat, jo. Aha. Říkal jsem si, kdy je vlastně jejich čas, jako jasně, svatojanské mušky, no dobře, ale mohla by se nějaká objevit a trošku zasvítit. A tak jsem si pustil Včelí medvídky, protože tam je světluška, jo. Světlušce dej, podej kládu kamarádu a ty dojdi pro pití
1: Ty mě normálně dneska šokuješ úplně,
0: no. Dej marmeládu, ať nám na to posvítí. A zjistil jsem, že tam jedna hmyzí dívka tohle to říká.
1: Hmyzí dívka?
0: Jedna, já nevím, co to bylo za broučka, ale říkala, a máš to! A hned mi byla nesympatická.
1: No jo, no tak to. No ale počkej, tím se ale nepřišel k tomu, jak to vzniklo.
0: Co? A máš to?
1: No.
0: No na to jsem nepřišel.
1: No.
0: A ty to víš?
1: No nevím.
0: To a máš jako
1: pozor.
0: To?
1: Pozor. Nevím, ale je, ty jsi mě tak připomněl, jako víš co, takový to bezstarostný dětství, kdy jsme nic neřešili, jo, ale vlastně všechno bylo jako strašně důležitý.
0: To je pravda.
1: Víš? Hmm. A dneska je to asi jiný, no, dneska to asi ty děti takhle nemají. A já jim to vlastně jako nezávidím.
0: Já taky ne, ale já myslím, že jak se všechno vrací, tak možná, že se zase vrátí ta doba, kdy ty děti budou lítat víc po venku.
1: Hele, vypadá to tak, protože my jsme tady včera mluvili se Sárou v dobré zprávě o tom, že se začíná péct komunitně chleba. Mm-hmm. A já dneska budu mluvit o knížkách. Bude to něco podobného, podobné téma. Vyhledávám tahle témata, kdy se jakoby vracíme zpátky, takže dneska o tom taky budu mluvit
0: takže
1: v mém vysílání.
0: Ivuška bude mluvit o knihách vázaných v kůži. Za chvilku Čechomorlenka Dusilová proměny, ale tady se nic nemění, tady zůstává Iva. Mějte se krásně.

0: Všední den na sluníčkovém Blaníku.
1: Ty jsi tam stál bez ptaní.

0: brzy se vrať.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: Tak to byla pohádková Radek Valenta, princezna Zemlejna. 13. hodina je před námi. Za chviličku tedy odstartujeme odpolední vysílání, já se moc těším. Následující hodiny tedy budeme trávit spolu, tak děkuju, že jste s námi. No a co si budeme hrát? Dáme si třeba duhovou vílu.
1: Stoupá, stoupá duhový sál.
0: Pam, pam, pam, pam, pam. Těším se moc Hanka Zagorová, Petr Rezek, anebo Olga Lounová a Memento Mori. A Krištof, i ty tu mám hned teď.
2: Pojď zpívat, tančit do rytmu
0: hrát. Hezky česky na Blaníku i po 13. hodině, tak zůstaňte naladěni. Krásné odpoledne, 13. to bude za 7 minut.
3: Rádio Blaník.
4: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

0: počasí. Rádio
1: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra očekáváme oblohu po ránu jasnou, ovšem už během dopoledne se oblačnost zase vrátí a čekáme pak spíše oblačno, místy může i pršet. Teploty v maximech vyšplhají na 24 stupňů a foukat bude slabý vítr. Tolik o počasí a na řadě jsou informace z dopravy.
2: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.
0: Blaník za volantem.
1: Začneme na Pražském okruhu. Slovo má Petra z dopravního centra ŘSD.
3: Dopravní nehoda dodávky a dvou osobních vozidel blokuje levý jízdní pruh na Pražském okruhu na 22,5 kilometru od letiště ve směru k dálnici D1. Počítejte se zdržením okolo 15 minut.
1: Opatrní pak buďte taky na dálnicích. Na D10 mezi 47 a 53,5 kilometrem směrem na Turnov v pravém pruhu probíhá sečení křovin. Na D10 mezi 40,5 a 39,5 kilometrem směrem z Turnova na Prahu na krajnici probíhá čištění vozovky a silničáře potkáte i na D7, a to mezi 2. a 5. kilometrem směrem z Prahy na Chomutov. Tolik dopravní servis, teď už jsou tu zprávy.
0: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
4: Aktuální přehled každý den.
0: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
5: Propadlé doklady jsou na pokutu. Dětské tábory zdražují. Evropská unie se topí v dluzích. Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Koukněte na doklady. Stovkám tisíc lidí letos skončí platnost řidičáků, občanek nebo pasů. Při vyřizování řidičského průkazu nemusíte na úřad, ale můžete využít portál dopravy. Elektronické podání žádosti je rychlé a bezpečné a vyzvednete si průkaz pak ve výdejním boxu. U ostatních dokladů se musíte dostavit osobně. Ceny dětských táborů jsou opět vyšší. Podle předsedy České rady dětí a mládeže Aleše Sedláčka ve srovnání s loňském podražili o 5%. Podle rodičů je to o 10 až 20% a jeden turnus pro jedno dítě stojí 5 až 10 tisíc korun podle vybavenosti tábora. Pro mnoho rodin je to nedostupná částka, takže děti nikam nejedou. Brno už zná podobu nové budovy magistrátu. Železobetonová stavba s kovovými prvky a přírodními materiály nabídne přehlednější služby i úspornější provoz. Víc dodá mluvčí města Filip Poňuchálek.
6: Budova je navržena tak, aby se přírodní zapojila do svého okolí a skrze prosklenou vnitřní dvoranu plynule propojila různé výškové úrovně města a zajistila celkovou prostupnost územím. Návrh počítá s flexibilními kancelářemi a přirozeným větráním.
5: V okolí bude hodně zeleně se vzrostlými stromy a popínavými rostlinami. Zadlužení Evropské unie roste, v prvním čtvrtletí dosáhlo na 83% HDP a bylo vyšší oproti předchozímu i meziročně, uvádí statistický úřad Eurostat. Zadlužení zemí platících eurem je ještě vyšší. Nejhůří na tom Řecko, Itálie, Francie. Nejnižší zadlužení má Estonsko, Dánsko, Bulharsko. Česko má dluh přes 44% HDP. Tolik zprávy, teď vás rozparádí Iva.
7: Oho!
0: Iva Lecká
4: na rádiu Blaník.
7: Rozparádí, podívejte se na ní. No, přátelé, já vám přeji krásný dobrý den. Přebírám pomyslné kormidlo a společně můžeme vplout do odpoledního bloku na Blaníku. Probereme knižní kluby už za chvíli a taky se podíváme do Budějovic, kde mají jednu zajímavou novinku. No a k tomu hezké písničky. A začínáme hezky česky, je tu Duhová víla.

0: Užívat svět.
1: Ano, pojďte si užívat svět a pojďte si ho užívat s Rádiem Blaník i s Olgou Lounovou.
2: Letní koncerty
3: Rádia Blaník.
1: Přátelé, už je to tady, další letní koncert nás čeká a čeká nás tento pátek a já se na to výjimečně těším o něco víc, protože tam budu, budu s vámi v Mariánských Lázních a budu vám tenhle koncert uvádět, těším se na to, letos je to můj první, tak věřím, že bude hezké počasí a že si to společně užijeme. No a kromě Olgy Lounové, tam bude taky skupina Slza, bude tam Petr Kolář a přivezeme i Blanickou kapelu, prostě bude to odpoledne, jak se patří. Začínáme 5 minut před 4:30 odpoledne na kolonádě. No taky kde jinde, že? V Mariánských Lázních. No tak přátelé, dorazíte, přijďte, vemte sebou koho chcete, vstupné se neplatí a určitě si to s námi nebesky užijete. A pozor, i letos na tomto koncertu pro vás máme sluníčkovou samolepku Rádia Blaníka Centropolu, která vám už brzy možná přinese spoustu peněz a penízky, to se hodí. A tady to může být až 100 000 korun. To je dost peněz na to, abyste si splnili nějaký svůj sen. Takže až dorazíte za námi, o tu samolepku si určitě řekněte. Tak jo, tak se těším tento pátek 24. Mariánské Lázně na kolonádě. Ahoj!
2: Jedeme za vámi! Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
2: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.

Posloucháte Rádio Blaník, krásné odpoledne, ať už jste kdekoliv, jsme rádi, že vám můžeme dělat společnost. Já jsem, když jsme si tady povídali s Pepou Černým, slíbila, že budu mluvit o knížkách. Sejít se s cizími lidmi kvůli knížce a odejít s partou nových kamarádů. Kam tím mířím? Přesně tohle nabízí čtenářské kluby. No a těch přátelé v Česku v posledních letech rychle přibývá. V době, kdy trávíme čím dál víc času u obrazovek a u telefonů, že jo, se z četby stává společenská událost naživo a láká lidi od velkých měst až po malé vesnice. Knižní klub funguje velmi jednoduše. Možná jste viděli film Knižní klub, jo. Skupina lidí si prostě přečte stejnou knížku, potom se sejdou, aby si o ní popovídali. Prostě někde v kavárně, v hospodě, v knihovně nebo třeba online, když se nemůžou vidět. Nejhezčí na tom je, že kluby nevznikají jenom v Praze nebo v Brně, ale fungují na místech, kde by je člověk třeba vůbec nečekal. A často je zakládají obyčejní nadšenci. A taky v Plzni, v Častolovicích, v Řeži u Prahy, ale taky v Berouně, Žďáru nad Sázavou a daleko na Moravě. Spojuje je jedno, nejde o literaturu, ale o lidi. Kluby dávají dohromady sousedy, kolegy, cizí lidi napříč generacemi a z pravidelných setkání se často stávají přátelství, která knížky přesahují. A to se mi strašně líbí. A zakončím to tím, že to s námi opravdu nejde z kopce. Naopak mám pocit, že jsme na dobré cestě.

0: teď? No, hned teď se podíváme do Českých Budějovic. Posloucháte Blaník a v Českých Budějovicích, nejenom, že by tam chtěl být žít každý, mají tam úplnou novinku. Na Lanově třídě je totiž velký nápis České Budějovice 2028. Proč tam je? Odkazuje na titul Evropského hlavního města kultury. Jde o sochu vytištěnou ve 3D z recyklovaného betonu a podrobnosti nám teď poví sama paní primátorka Dagmar Škodová-Parmová.
1: Nápis má evokovat to, že jsme tím držitelem titulu pro rok 2028 a je to i hratelný nápis, nejenom tak, že si ho lidi budou fotit a budou se u něj fotit, ale je to prostě součást tady veřejného prostoru jako možnost lézt po tom nápisu, sedět na něm, ale i na něm skejtovat. To znamená, že pro všechny možné generace návštěvníků, ale i obyvatel.
0: No a já ještě dodám, což nezaznělo, že nápis funguje i jako lavička, takže se můžete posadit. Tak zdravíme do Budějovic, no a pokračujeme dál. Za chviličku další české písničky.
2: Tajemný rok Rádia Blaník.
3: Každý všední den v 9 hodin dopoledne.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
6: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
7: Už tam budem?
8: Nech toho!
7: Raději už tam budem?
8: Přestaň! Štěl mě vedro!
9: Pohodová cesta? To chce kuře.
7: Mňam.
9: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.

Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro. Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: to you, Whitney Houston na Blaníku. 14. hodina je před námi. Za chvilku pravidelný servis, mrkneme na počasí, tady se nám to už nějak zatahuje, no tak uvidíme. Taky se podíváme na to, jak nám to jezdí na silnicích a co je nového za uplynulou hodinu. No a potom další české, dáme si tabáček. Samozřejmě činasky, taky ráno a Marcela Holanová. A Maruška Rotrová zaspívá To nic. To nic, to jen tak. Do očí mi padlo. Za 6 minut bude 14 hodin. Posloucháte Blaník, hezké odpoledne. Rádio
1: Blaník. Je čas vyrazit. Na kolo nebo do hor. Kompletní vybavení i servis najdeš v M1 Sport. Vyber, vyzkoušej a jeď. M1 Sport.
2: Počasí. Rádio Blaník. Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra se vám budou hodit deštníky. Po ránu sice ještě bude jasno, ovšem během dopoledne se mraky postupně vrátí, čekáme pak spíše oblačno a místy může i zapršet. Teploměr ukáže 21 až 24 stupňů. Toliko počasí, teď je tu dopravní servis.
3: Počasí a nejkrásnější letní stezky na Slovensku ve Vysokých Tatrách vám přinášejí tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. Více na www.vt.sk.
4: Blaník za volantem.
2: Na Mělnicku mezi Kostelcem nad Labem a Všetaty u odbočky na Ovčáry bouralo osobní auto s karavanem. Dávejte tam velký pozor. Jak to vypadá na Pražském okruhu, ví Petra z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
5: Dopravní nehoda dvou nákladních vozidel komplikuje provoz na 76,5 kilometru Pražského okruhu od dálnice D1 ve směru na letiště. V místě se tvoří kolona a zdržení je okolo 10 minut.
2: A problémy hlásí i dálnice D1.
5: Kolona vozidel z důvodu dopravního omezení, kde je neprůjezdný pravý jízdní pruh, vás drží okolo 15 minut na dálnici D1 mezi 59. a 56. kilometrem z Brna na Prahu.
2: Tolik dopravní servis, my přejeme šťastnou cestu a teď už jsou na řadě opět zprávy s Renatou.
4: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
6: Aktuální přehled každý den.
4: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
7: Návrhy nejvyšších mohou poškodit ekonomiku. Zájem o ojeté elektromobily roste. Tábor vyhrává boj se sinicemi. Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Guvernér ČNB Aleš Michl se ostře vymezil vůči ekonomickým představám prezidenta i premiéra. V rozhovoru pro deník Financial Times uvedl, že oba prosazují špatně načasované návrhy, které mohou poškodit českou ekonomiku. Petr Pavel se příliš rychle zasazuje o přijetí eura, Andrej Babiš tlačí na snižování úrokových sazeb, píší Novinky.cz. Elektroojetiny hrají prim. V Česku se v prvním pololetí prodalo 12 000 ojetých elektromobilů, což je o 98% víc než ve stejném období loni. Dají se pořídit o dost levněji než nová elektroauta a se zdražováním pohonných hmot se víc vyplatí jejich provoz. Ještě loni se na bazarovém trhu lépe prodávaly hybridy. Se sinicemi bojuje řada měst napříč Českem. V Táboře mají ale podle dlouhodobého monitoringu důvod k optimismu. Pokračuje mluvčí radnice Luboš Dvořák.
8: V táborské údolní nádrži Jordán dlouhodobě ubývá sinic a kvalita vody se zlepšuje. Potvrzuje to pravidelné sledování takzvané srážecí stanice fosforu na Košínském potoce. Výzkum ukazuje, že stanice dokáže odstranit až 90% biologicky dostupného fosforu.
7: Fosfor je totiž hlavní živinou, která podporuje růst sinic. Cesta na Petřín bude od září o něco dražší. Pražští radní odsouhlasili navýšení ceny na 100 korun za jednu jízdu. Dosud to bylo 60. Trať se po dvouleté rekonstrukci rozjede v září s novými vozy v moderním designu a s novými cenami. Tolik zprávy, teď mě opět střídá Iva.
4: Iva Lecká
6: na Rádiu Blaník.
0: A já přeji pohodové odpoledne, tak pokračujeme dál. Před námi Činasky, Marcela Holanová, Eláni, Marie Rotrová. Prostě bude to prýmá, bude to pohodové, jak jste na Blaníku zvyklí. No a za chviličku taky náš prázdninový krajánek, dneska Martin Císař. Tak jsem zvědavá, kam nás vezme. Tak jdeme na to.

0: To byl zpěvák, jehož jméno se mně úplně nedaří vyslovit. Začíná na K. A za 10 minut bude 14 hodin a 20 minut, takže je 14:10. No, vidíte, vždycky se dopracuju tam, kam potřebuju. A teď Martin Císař.
1: Prázdninový krajánek Rádia Blaník.
0: Martin Císař je na cestách dneska jako krajánek, tak kde pak tě máme, Martinku? Já tě zdravím, ahoj!
2: Krásné odpoledne všem posluchačům Rádia Blaník a tobě, Ivo, samo sebou do studia. Vítej z dovolené, tak doufám, že jsi si užil. Nicméně, ty jsi se ptala na to, kam jsem dnes vyrazil. Tak dnes je to za prvé rezort Březová a za druhé to bude zámek Lešany. První reportáž z Březové přidá šéf marketingu Pavel Vaníček. Pavle, já vám přeji krásné dobré odpoledne. Co u vás můžeme najít?
3: Dobré odpoledne. Ano, nacházíme se v rezortu Březová, což je rezort, který je kousek od Třebíče. A ten rezort je dětský, to znamená, je určený zejména pro děti školou povinné. A když říkám školou povinné, tak je připravený zejména pro školy, školní výlety, případně pro školy v přírodě. A v létě samozřejmě ožívá tábory. Jenom na pár dní v průběhu roku jej otevíráme, my tomu říkáme takové rodinky k individuální zábavě. Teďka nás čekají ještě v průběhu září.
2: Vy jste mi naznačil, že jsou tady i nějaké zážitkové zóny.
3: Je to tak, v rámci rezortu máme 25 unikátních atrakcí, atrakce, které nikde jinde, nejenom v České republice, ale nikde jinde na světě nenajdete. My si to pak spolu můžeme projít, ale samozřejmě posluchači se mohou podívat i na webové stránky, případně na naše sociální sítě, anebo přijet právě na ty rodinky. Ty atrakce jsou různé, proto aby právě děti měly vyžití a nebylo to jen o ubytování a samozřejmě dobrém jídle, ale i o těch zajímavých atrakcích, které jsou adrenalinové, oblíbená je třeba démonická lanovka přímo do vody, nebo free fall jako skok z výšky, případně lanové centrum. A pak ještě speciálně oblíbené jsou ty interaktivní atrakce, to znamená, to jsou třeba laserové muzeum nebo strašidelná věž Karlštejn, kde děti plní různé úkoly.
2: Teď nás možná někdo poslouchá z učitelů, z učitelského sboru a měl by takový nápad vzít sem školu na školu v přírodě nebo užít si tady třeba týden.
3: Ten zájem o rezort Březová je, zaplať pánbů, opravdu veliký. Bohužel se nám nepodařilo letos přes 180 škol vlastně uspokojit a dát jim tady prostor strávit ten čas, takže už teď je dobré si zarezervovat termín třeba na rok 2027. Na podzim nám zbývá pár posledních míst a je to nejjednodušší přes webové stránky www.resortbrezova.cz, kde vlastně je možné vyplnit formulář s poptávkou, s nějakou nezávaznou rezervací. Dokonce ten učitel nemusí ani vědět počet žáků, kteří sem pojedou, to upřesníme v září.
2: Tak pane Vaníčku, velké díky, děkuji za rozhovor, ať se vám daří, mějte se krásně.
3: Děkuji vám taky a těším se na návštěvu posluchačů.
2: To je pro tuhle chvíli všechno, já vracím slovo do studia s tím, že skutečně takhle krásný rezort pro děti jsem hodně dlouho neviděl. Fakt to tu je nádherné. Ivo, je to tvé.
0: Martine, děkujeme, znělo to báječně.
1: Prázdninový krajánek Rádia Blaník.
0: No a další reportáž po 17. hodině bude ze zámku Lešany, jak jsme slyšeli. Tak si to nenechte ujít. A teď už Eláni a Amnestia na Něveru.

Tak to byl Luis Capaldi a my se teď podíváme do budoucnosti. Přesně 13. dubna 2029 se nad oblohou objeví světelný bod. Bude putovat pomalu z jedné strany na druhou a nebude to meteor ani satelit, ale asteroid, velký jako mrakodrap. A vidět ho bude zhruba 90% obyvatel planety, 7,6 miliardy lidí. Podle výpočtu vědců jde o úkaz jednou za tisíc let. Podle nových map bude Apophis, tedy meteor se tak jmenuje, viditelný pouhým okem zhruba 7 hodin. Divadlo začne nad Austrálií ve 3 a skončí nad severním Atlantikem ve 22:00. Je to ještě daleko, ale bude to stát za to. Tak si to poznamenejte. Já se dívat budu, jestli tady budu. A za chvilku dobrá zpráva, vyrazíme do sadů.

0: Za 5 minut bude 3:15, ladíte Blaník, pohodové odpoledne přeju ze studia, no a teď už nás čeká dobrá zpráva.
1: Jsme Blaník a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: A ve studiu je Sára a já ji vítám. Ahoj!
2: Ahoj Ivi a dobré odpoledne všem. Vyrazit na výlet a cestou si zdarma natrhat čerstvá jablka, hrušky nebo švestky, to je zkrátka esence štěstí. A ještě ke všemu je to u nás zase o něco jednodušší než dříve. Po celé republice totiž přibývají veřejné ovocné sady a aleje, které obce nechávají otevřené lidem. Pomoci může i komunitní mapa na ovoce, která už eviduje přes 10 000 volně přístupných ovocných stromů, sadů a ovocných stezek. Přibývají navíc výsadby starých a krajových odrůd, které v běžných obchodech téměř nekoupíte. Veřejné sady tak nejen nabízejí ovoce zdarma, ale pomáhají zachovat tradiční odrůdy. Inspirativním příkladem je Praha, která dnes spravuje 75 ovocných sadů a téměř 50 ovocných alejí, kde si lidé mohou šetrně natrhat ovoce pro vlastní potřebu. Nové aleje ale vznikají také v Litomyšli, Ralsku a dalších městech i obcích. Češi si dary přírody užívat opravdu umí. Například do lesů vyrážejí pravidelně nejen na procházky, ale také za sběrem hub a lesních plodů. Co si z nich nejčastěji odnášejí domů, prozradí za ministerstvo zemědělství Marek Otava.
3: Nejčastěji sbírané plody jsou houby, borůvky, maliny, ostružiny, brusinky a bezinky. Na jednu sbírající domácnost připadá 6,2 kg hub za rok. Ostatních plodů se nazbírá méně, konkrétně 2,59 kg borůvek, 1,26 kg malin a 2,3 kg bezinek.
0: Já to říkám pořád, proč bych si to měla pěstovat na zahradě, skákat okolo toho, když si můžu dojít do sadu, že jo?
2: Ano, a spojit to s výletem.
0: Tak, a potkat nový lidi, to se mi líbí. Tento týden máme samé zajímavé zprávy a dobré zprávy v jednom. Sáro, moc děkujeme.
2: Taky děkuju a těším se zítra.
1: Rádio Blaník.
4: Rádio dobrých zpráv.
1: Hezky česky.
4: Přesně tak si letos zpívají i na skotských Orkneyích.
1: A víte proč? Právě tam totiž letos vyrazilo naše ranní ptáče Petr Slíva.
4: Buďte u toho s ním ve vysílání Blaníku, na našem webu i sociálních sítích.
1: Obyťákem na sever. S Petrem Slívou.
5: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl. Je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Přijď si své sny splnit do karavanysedlčany.cz.
6: Vyrážíte v létě na cesty? S prémiovými mapami Garmin Outdoor Maps Plus se nestratíte. Garmin Outdoor Maps Plus. Vždy aktuální mapové podklady celého světa ve vašich chytrých Garmin hodinkách a navigacích.

něco řešit. V něm jenom dopředu každý list se obrací. Když člověk

protože ji hodí zmačkanou a na konci mu druhá vypadne. Vadě modře je život nadepsaný sešit,

něco řešit. Něm jenom dopředu, každý list se obrací. Když stránku jednou někdo polije,

život není jinačí. V ledě modře je život nadepsaný sešit.

se těžko něco řešit. V něm jenom dopředu každý list se obrací. V něm jenom dopředu každý list

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 000 korun. Jen do konce srpna.

0: Iron Cara a Fame na Blaníku. 15. hodina už je před námi, ještě pár minut a odbije 15 hodin. A potom další odpolední 60-minutovka, už ji máme připravenou, bude to třeba Karel Gott.
1: Svět byl fajn, svět byl náš,
0: léta prázdnin, slunce, pláž. Jo, jo, léto je v plném proudu, tak letní písnička nemůže chybět. Taky Xindl X na vodě.
2: Celý můj život plave na vodě.
0: A dáme si i Jeleny, jediný, co chci.
3: Jediný, co chci, abys mě chtěla, jako chtěla zpět přijít.
0: Chtít můžou, že jo? Přátelé, jsme Blaník, pohodové české rádio. Za chvilku počasí, doprava a další zprávy a pak to zase rozjedem.
4: Rádio Blaník.
5: Je čas vyrazit. Na kolo nebo do hor. Kompletní vybavení i servis najdeš v M1 Sport. Vyber, vyzkoušej a jeď. M1 Sport.

0: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra bude po ránu ještě jasno, ale během dopoledne začne oblačnosti zase postupně přibývat. Pak nás čeká spíše oblačná obloha a místy může i pršet. Deštníky proto raději vezměte sebou. Teploty v maximech zítra vyšplhají na 24 stupňů. O počasí všechno, je tu doprava.
1: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo.čertovina.cz.
2: Blaník za volantem.
0: Na dálnici D1 na 61. kilometru za Loktem ve směru na Prahu došlo ke střetu osobního auta s nákladňákem. Zdržení je asi kolem 10 minut. Bouralo se taky na D11 na 8,5. kilometru ve směru do Prahy. Tady se srazilo osobní auto s nákladňákem. Kolona se tu ale zatím netvoří. Na D11 zůstaneme. Na 27. kilometru směrem z Jaroměře na Prahu stojí porouchaný nákladňák. Tak ho nepřehlédněte. A na D8 na 12. kilometru u Úži ve směru na Drážďany dejte pozor na nepojízdné osobní auto. Tolik dopravní servis, my přejeme šťastnou cestu a na řadě jsou zprávy.
2: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
3: Aktuální přehled každý den.
2: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
4: Na letišti je zatím běžný provoz. Nenechávejte v autech žádné věci. Strážní služba chrání park před vandaly. Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Stávková pohotovost na ruzyňském letišti nikoho neomezuje. Odbory protestují proti chystaným změnám ve vedení, ale běžný provoz pokračuje, říká mluvčí letiště Praha Denisa Hejtmánková.
5: Tato situace nemá žádný dopad na provoz letiště Václava Havla Praha ani na odbavení cestujících. Letiště funguje ve standardním režimu a cestující se nemusí obávat žádných omezení v souvislosti s odlety či přílety.
4: Stávková pohotovost bude platit do odvolání nebo do přechodu na jinou formu protestu. Auto není trezor, připomínají policisté. V létě proto častěji kontrolují, jestli v zaparkovaných vozech nejsou zbytečná lákadla pro zloděje. Jen ve Středočeském kraji v prvním pololetí zaznamenali 141 vykradených aut. Nenechávejte proto na viditelných místech žádné věci, nejen ty cenné. Na hřebeny Krkonoš se vrací strážci na koních. Turisté je mohou vidět v nejnavštěvovanějších partích hor. Podle Národního parku je strážní služba jedním ze základních pilířů péče o vzácnou přírodu. Nestačí jen nastavovat pravidla, je potřeba být přímo v terénu. Do českých kin jde vítězný snímek Karlovarského filmového festivalu. Sociální drama Padlé ovoce je o blízkém a přitom nevyváženém vztahu dvou žen v současné Barmě. Promítat se bude o čtvrtka. S barmskými a francouzskými tvůrci na něm spolupracovali také čeští. Tolik zprávy a teď vracím slovo Ivě.
2: Valecká.
3: Na rádiu Blaník.
6: Ale že jí tvůrci dali zabrat, co? Přátelé, 15. hodina za 2 minuty, já to nebudu zdržovat a začínáme hezky česky. Michal David. A tohle si dneska řekne Renča večer. To byl zas den.

0: Karel Gott, Léta prázdnin na Blaníku, 8 minut po 15. hodině. Vyrážíme na výlet, máme tu další střípky z historie a opět se vracíme do Velké Dobré.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Minule jsem vás pozval k Velké Dobré nedaleko Kladna, kde kněz Antonín Nedvěd objevil spolu s místním lesníkem na konci 19. století řadu mohyl. O svém nálezu informoval archeologa Josefa Ladislava Píče, kterého Nedvědova domněnka, že by se v mohylách mohla najít spousta vzácností, zaujala. Ačkoliv jsem tehdy měl jiný plán, přece jsem považoval za nutné jíti po stopě naznačené, napsal Píč v roce 1892 ve zprávě o výzkumu doberských mohyl v časopise Památky archeologické. Nejbližším vlakem se Píč rozjel za Nedvědem, kterého zastihl ve chvíli, kdy se připravoval na odjezd do svého budoucího kněžského působiště na chorvatské Istrii. Mladý kněz tedy odložil přípravy a doprovodil pražského učence na místo nálezu. Nejprve mu ukázal dvě rozkopané mohyly a potom i ty ostatní, zatím nedotčené, které se zdvíhaly všude okolo. Píčích při zevrubné oblídce lesa napočítal okolo 40. Protože pozemky, na nich se pravěké pohřebiště nacházelo, byly majetkem rakouského císaře, muselo se Pražské muzeum podělit o zkoumání doberských mohyl s Přírodovědeckým muzeem ve Vídni. Důkladná prohlídka pravěkého pohřebiště odhalila na návrší hora přes 60 mohyl, přičemž ty největší měly základnu širokou až 14 metrů a zachovanou výšku okolo 2 metrů. Uvnitř se našly vedle spálených i nespálených lidských ostatků různé pohřební milodary v podobě bronzových zbraní a šperků, keramiky nebo jantarových korálků. Podle nich určili archeologové vznik mohyl do střední a částečně i do mladší doby bronzové. To znamená zhruba do první poloviny druhého tisíciletí před naším letopočtem. V náspech dvou mohyl se našly i tři dodatečně vložené hroby, ve dvou případech z mladší doby halštatské a v jednom z raného středověku. No a já příště dokončím průzkum mohylového pohřebiště u Velké Dobré. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Užijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

Aloha Bera na Blaníku, za 10 minut bude 3:30. A my se teď podíváme hodně daleko. V korunách stromů deštného pralesa v Demokratické republice Kongo se skrýval dosud neznámý druh opice. Colobus congoensis. Má černou srst, dlouhý ocas, váží asi 7 kilo, ale především, a proč o tom mluvím, má výrazné růžovo-oranžové rty na první pohled lidské. Zároveň jde teprve o pátý druh opice, objevený na africkém kontinentu za posledních 75 let. Vydává daleko se nesoucí volání, v němž rychlé série řevu střídá nápadné odfrknutí. Tím je tedy jaksi typický. Přátelé, viděli jste Planetu opic? Ty filmy? Tak bacha na to, jo? Už se nám začínají podobat.

0: Tak tohle byly jeleni. Jediný, co chci, no já toho chci hodně, ale moc bych si přála, aby někdo z vás vyhrál.
1: Slunce dál svítí.
2: Na rádiu Blaník.
0: Slunce dál svítí, písnička, kterou máte rádi a která vám tohle léto přihrává peníze. Občas ji zařadíme do vysílání a na vás je, abyste, když ji uslyšíte, všeho nechali a ozvali se nám do studia. Číslo znáte 800 109 109. No a když budete první, tak moderátor, který bude zrovna ve studiu, vám pustí ukázku. A možná v ní bude právě zpěvák z Jelenů, kdo ví. Zkrátka musíte uhadnout, kdo v té ukázce zpívá. A to je celé. A když to poznáte, tak vyhrajete. Je tedy dobré písničku znát a vědět, kdo všechno nám tu naši blanickou písničku naspíval. Ve hře je 5 000 korun. Ale pozor, když nikdo nebude vědět, neuhodne, tak peníze se pempenem přesouvávají do dalšího kola. Takže už jsme tu hráli i o 10 000 korun. No tak poslouchejte, chytejte tuhle krásnou písničku, ze které máme radost a kterou jsme si nechali naspívat k 25. narozeninám a vyhrajte.
1: Slunce dál svítí.
2: Sluníčkové léto na Blaníku.
0: No a já se loučím za chvilku Jirka Frélich, který to bude mít Honzu Rýdla. Vy se zase můžete ptát, Honza bude celou hodinu odpovídat. Tak pište na 603 118 118. No a my se uslyšíme zítra. Mějte se bájo.

0: Pokaždé, když nakupujete, ceny jako na houpačce. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Ale ne v Lidlu. U nás zaplatíte díky cenám v klidu za nákup vybraných produktů o 87 korun méně než v Penny. Lidl, to se vyplatí. Srovnáno dne 15. července 2026. Pro více informací navštivte Lidl.cz.
1: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.

české léto s Blaníkem.

0: blízku. David Dale a písnička Počítám. Jirka Frélich přeje krásné úterý. Písnička od Ivy Lecké, která dozněla, a po 16. hodině taky Tomáš Klus a pak...
1: A pak
0: taky Standa Hložek. A taky Hana Zagorová.
2: Možná, že v lesích, možná v předměstí.
0: Blaník hraje hezky česky celé léto.
3: Rádio Blaník.
4: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

ze sousedního bytu, poslouchala za dveřmi a záviděla v skrytu. Paní Šulcová psala dopisy, co jsou zvláštní tím, že nemají podpisy, a ty úřady a ty počty si, kdo kde a kolik. Dík paní Šulcové, jejímu dopisu, rychle pan Svoboda dostal se do spisu.

na nějakou samotu někde u náchoda. A já vím určitě, není to náhoda, a tak trochu se bojím, že brzo budem my hledat samoty. K bydlení nastálo nejen o soboty, kvůli pár Šulcovým, no a vím na to ty, o to nestojím. Usnívavej svoboda, mi totiž hrozně chybí.

0: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra bude ráno jasné, ale během dopoledne začne oblačnosti postupně přibývat a vyskytnou se i slabé dešťové přeháníky. Teploty zítra vyšplhají na 21 až 24 stupňů. Toliko počasí, teď už je tu dopravní servis.
1: Počasí a nejkrásnější letní stezky na Slovensku ve Vysokých Tatrách vám přinášejí tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. Více na www.vt.sk.
2: Blaník za volantem.
0: Na Mělnicku v Neratovicích v Biškovické ulici bourala dvě osobní auta. Částečně blokují dopravu, tak tam dejte velký pozor. Na D11 na 27. kilometru směrem z Jaroměře na Prahu stojí porouchaný nákladák. Dbejte tam zvýšené opatrnosti. Možné problémy čekejte na D11 taky na 5.5. kilometru směrem na Prahu. Stojí tu na krajnici osobák s nákladákem po nehodě, taky hlavně nepřehledněte. Tolik dopravní servis. My vám přejeme šťastnou cestu, kamkoliv jedete. Teď jsou tu zprávy a s nimi je tu Renata.
2: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
3: Aktuální přehled každý den.
2: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
4: Varujte své blízké na Jadranu. Veřejná doprava v ČR patří k nejlepším na světě. Svazková škola vyroste ve Slavkově. Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Jadran zasáhnou dnes a zítra extrémně silné bouřky. Nejprve udeří na severu Itálie a pak se přesunou přes moře k chorvatskému pobřeží. Hrozí obří kroupy, ničivé porivy větru i tornáda. Čeští meteorologové vyzývají, aby lidé sdíleli tuto výstrahu se svými blízkými, kteří se na Jadranu nachází. O veřejnou dopravu v Česku je letos zájem. V prvním čtvrtletí meziročně využilo víc lidí. Jen vlaky přepravili přes 47 milionů cestujících, meziročně o 2,6 milionu víc. MHD se svezlo 505 milionů lidí, což je o 12 milionů víc než za stejné období loni. Pokles zaznamenaly jen linkové a nepravidelné autobusy. Podvodníci cílí na jednotlivce, firmy i instituce. Teď se obětí finančního podvodu stala správa nemovitostí Hradec Králové. Zaměstnanec pod nátlakem falešných policistů a pracovníků banky převedl na cizí účty 46 milionů korun. Pokračuje mluvčí radnice Kateřina Rohlíčková.
5: Správa nemovitostí ujišťuje veřejnost i své partnery, že běžný provoz organizace ani poskytované služby pro občany nejsou v tuto chvíli nijak omezeny. Finanční škoda bezprostředně neohrožuje fungování společnosti, její cash flow, plnění finančních závazků ani výplaty mezd zaměstnancům.
4: Mějte na paměti, že policie ani banka po telefonu nikdy nevyžadují převod peněz. Ve Slavkově u Brna praskají školy ve švech. Současné základky ve městě navštěvuje 1400 dětí a ředitelé už nyní přemýšlí, kam budoucí školáky umístí. Nejlepším řešením by bylo postavit novou svazkovou školu, která by sloužila jak pro Slavkov, tak pro dalších 7 obcí v okolí. S financováním by pak mohl pomoci stát. Tolik zprávy, teď přichází expert.
6: Expert Honza Riedl a Jirka Frelich taky přeje krásné úterý.
2: Jirka Frelich
3: na Rádiu Blaník.
6: Už je za dveřmi Rádia Blaník, klidně pište dotazy na 603 118 118 na Honzu Riedla. Teď Argema, písnička Tohle je ráj a za chvíli Tomáš Klus. Hrajeme si hezky česky.

0: Tomáš Klus a písnička, která se jmenuje A pak. No a pak je tady Honza Riedl.
1: České silnice a dálnice z první ruky.
2: Honza Riedl.
1: Dopravní expert Rádia Blavě.
0: Krásné úterý, Honzo.
3: Krásné úterý provoněné asfaltem. Všechny vás zdravím, dobrý den.
0: Jak to vypadá na silnicích dneska?
3: Docela dobře, máme tady sice nějaký kolonky. Teďka jedno drama skončilo na D1, kilometr 70 směrem na Brno. Tam hořelo osobní auto, ale nebojte, už máme uhašeno, už rozjíždíme kolonu, protože to tam chviličku drželi hasiči, což chápeme samozřejmě všichni. V tuhle chvíli tam bylo ještě zdržení kolem 45 minut, ale tím, jak se to rozjíždí, tak už žádný drama. Jinak v protisměru na kilometru 56, tam byl taky nějaký důvod, myslím, že tam byla nějaká údržba, tam bylo kolem 10 minut, ale v tuhle chvíli už by se to tam mělo taky zkracovat. A potom mám tady jednu informaci z D11, někde na 5. kilometru, tam bylo drncnutí osobní s nákladním, ale je to tam bez kolony a takhle se mi to líbí.
0: Taky možná potěšíme všechny, kteří jezdí kolem Vysokého Mýta.
3: No určitě, a tam se mi taky strašně líbí a vám se tam bude velmi líbit, protože tuhle sobotu, opakuju to, tuhle sobotu a do třetice, tuhle sobotu, tam děláme den otevřené dálnice mezi Vysokým Mýtem a Ostrovem. Přijďte se tam všichni podívat, bezplatně zaparkujete, parkování je neomezené, respektive máte ho v ceně dálniční známky, to víte, jaký my jsme hauři, že jo? A jinak celý den od 10 do 4 je tam program, krásné počasí, dokonce mám pocit, že se tam budou dětem rozdávat párky v rohlíku a zadáčo.
0: No a když jsme u toho parkování, Honzo, přiznej se.
3: Přiznám se, dobrý, tak ano, je pravda, dostal jsem flaster. Za parkování v modré zóně v Praze přišla mi obálka za 700 korun a ani jsem nemrk, samozřejmě zaplatil jsem to, protože je pravda, neměl jsem oprávnění, neměl jsem tam být, ale tudle jsem jel takhle jakože z dovolené a jel jsem večer skoro v noci po dálnici D1 a míjel jsem takhle ty předspaný odpočívky a ty kamionama obsazený nájezdový, sezdový rampy a ty vyšrafovaný rampy na nájezdech, na exitech a tam všude ty kamiony stály a spinkali a tak jsem si říkal, jestli pak dostávají taky takové obálky, jako já jsem dostal, že jo. Oni řeknou, že neměli kde parkovat, no to já na tom Žižkově taky ne, že jo. Tak jsem zvědav, no.
0: Takže jako máme se bát, jako co se týká kamionáků?
3: Nemáme se vůbec ničeho bát, jako drtivá většina kamionáků je samozřejmě slušných, ale je tady jiný důvod být trošku jako ne s obavami, ale trošku jako opatrnější, protože dneska ve studiu je se mnou moje maminka, tak možná slyšíte, že hovořím tak opatrněji, ale jenom aby jsme věděli, proč je tady v motoristickém vysílání, je to proto, že v době, kdy po válce proběhla měnová reforma, tak ona už měla řidičák na traktor a jezdila pásákem.
0: Dobrá, tak jo, Honza Riedl s námi ve studiu, skutečně ano, s maminkou, pište SMSky, dotazy na 603 118 118 a my si hrajeme teď Kelly Family a za chvíli Standu Hloška.

0: Sunrise Avenue a Hollywood Hills na Blaníku. Honza Riedl, dopravní expert Rádia Blaník. Jsme se začetli v SMS-kách, Honzo, a chtěl si mluvit o Teplicích.
1: Jasně, v Teplicích teďka musím se omluvit a požádat moc o trpělivost, protože jsme tam začali velkou rozsáhlou rekonstrukci povrchu na silnici 13, to je ta průtahová hlavní ulice nákladní, takhle již jedete od Děčína, od Chlumce, od Ústí, tak tam budeme teďka a teď přijde ta zpráva, kterou budete muset vydržet. Jo. 2 měsíce šťourat nový asfalt za 26 milionů, ale teď je tam kvůli tomu dokonce i objízdná trasa, protože je to jen jednosměrný směrem na Chlubec, potom zase obrátíme. No prosím vás, koukejte na značky a hlavně to přežijte. Já si myslím, že ani ne za 2 měsíce bude hotový. Tak, jdeme dál.
0: Mladoboleslavsko a Jizerní Vtelno.
1: Jasně, tam musíme taky udělat radost, ale z jiného soudku, protože tam stavíme obchvat Jizerního Vtelna, to si určitě možná Jizerní Vtelno si nepamatujete, ale víte, kdo jedete z Mělníka na Mladou Boleslav, jak jsou tam takový ty strašně zvláštní, že jedete nákladňákem, strašně blbý, takový ty zatáčky a serpentínky a tohle, tak to tam odbouráme tím, že postavíme obchvat a tam teďka součást toho obchvatu bude krásný tunel, ten je hrabaný, ten není ražený a už ho máme vyhrabaný, už začínáme betonovat stěny a podlahu a za 622 milionů už to příští rok pojede, ej chuchu, to se těšíme.
0: Tam je nějaký hrad nebo zámek?
1: Je tam zámek, no ale ten jsme tak jakože ani nemuseli podepřít nějakým klackem, aby nespat, jako my jsme dost vedle, neboj.
0: Takže obchvat mezi Pískem a Plzní jsme chtěli zmínit?
1: Ano, bude to obchvat Sedlice a Hněvková na silnici číslo 20, je to hlavní trasa mezi Pískem a Plzní. Za 800 milionů jsme vysoutěžili, stavba je připravená, v září začínáme stavět, to znamená jak sedličtí, ej chuchu, tak hněvkovští, juchacha, budou mít radost, myslím si, že do 2 let už jim tam nebude prdět doprava kolem baráků.
0: Tak, tolik Honza Riedl, SMSky 603 118 118, několik SMSek koukám, máme Honzo na dálnici D10, i tomu se budeme věnovat, přidáme za chvíli Hanu Zagorovou a taky poetiku.

0: expert Rádia Blaní.
1: A začneme na Plzeňsku. Jirka Plzeň, kdy bude hotový most přes Plasy do Žijuse, je mi 67?
2: No tak Jiříku, trošku dodržovat životosprávu a velmi snadno, protože za 2, za 3 roky ani ne, tak obchvat Plasů stejně tak jako s tou velkou estakádou, což bude nejvyšší silniční most v České republice, kam se hrabe Nuselák v Praze, ejchuchu, tak bude hotovo. Jenom kdo by nevěděl, tak Plasy ty jsou nad Plzní, takhle směrem na Žatec, jezdí tam hodně nákladňáků přes město kolem 900 let starého kláštera, tak tam zjednáme teďka klidovou zónu. Dobrál.
1: Tady je dotaz, zda plánuje ŘSD obchvat Čížkova na Pelhřimovsku.
2: Jasně, že. Začneme stavět, jenom kdo by nevěděl, Čížkov to je takhle jako na trase z Pelhřimova Spejru, se říká jako Spejru směrem na Tábor. V roce 31 začneme stavět a vypadá to teďka v dnešních cenách za 460 milionů korun. V roce 33 bude hotovo, ejchuchu.
1: Mirek se ptá na dálnici D10, kdy se bude dělat šestiprout, pokud vím, je z Boleslavy takhle jako do Boleslavy pár desítek metrů.
2: No jasně, samozřejmě. Mezi Boleslaví a Prahou desítka bude mít 6 pruhů, začneme u Prahy v roce 29 a budou potom následovat ty další úseky Radonice, Brandýs a dál a bude to následovat 30, 32 a potom dál. Stejně tak zároveň paralelně máme v plánu a už prakticky hotový projekty na rozšíření zkapacitnění dálnic na 6 pruhů, taky na D8, to je Ústecká, D5, Plzeňská nebo Berounská, že jo, samozřejmě, a D11, Hradecká, ale tam už máme a víte, kdo tam jezdíte, že už těch prvních 8 kilometrů máme v tom 6 pruhu, jo.
1: Olda, ten se ptá taky na D10 směrem na Liberec, kdy bude odstraněná značka 100 kilometrů u letadla, tam je to jakoby od Boleslavy dál na Mnichovo Hradiště.
2: Jasně, tam ta stovka zbyla, protože tam byl strašně kratinkej od letadla, že jo, od toho motorističku nájezd, tak ten jsme protahovali, museli jsme tam trošku přidávat těleso, protože on tam byl, no prostě takový, teď je připojovák hotový, brzy to budeme odstraňovat.
1: Dotaz, co obchvat Moravské Budějovice?
2: No tam Moravské Budějovice, jak bych vám to tak jako řekl, abyste se nějak jako nezlobili, tak ten v tuhle chvíli neplánujeme, ale protože postupuju zásadně sendvičovou metodou, tak nezoufejte, naopak nebudeme zdražovat dálniční známky v nejbližších letech, to je prýma, ne?
1: Tak Honza taky má tady dotaz, na výjezdu z Jičína na Poděbrady, je to katastrofa, pokud náhodou se něco nesprovoznilo, jak to tam vypadá?
2: Ale žádná katastrofa, prosím vás, no dosluhuje tam asfalt, tak tam děláme velkoplošné opravy, já si myslím, že za pár dnů tam bude hotovo, prosím trošku trpělivosti, ať tam zbytečně nedrncáte, máte rádi svoje tlumiče, ne?
1: Obchvat Hlinska, zda se plánuje, dotaz na 1/34.
2: To jsme před Poličkou a tam, jak si s dovolením na silnici 34 v Hlinsku jako radost neudělám v tuhle chvíli, teda pokud jste měli nějakou naději, tak v tuhle chvíli já tu naději úplně nevidím, prostě nemáme tuhle stavbu v plánu.
1: Tak a taky je tady dotaz několikrát, dokonce minimálně Znojmo. Dvakrát. Znojmo, Znojmo. No jasně.
2: No v plánu máme.
1: Jo, někdo píše, už se to plánuje snad 20 let.
2: No, možná takhle, jo, možná díl. V každém případě víte, že tam znova a znova byl odpor, že jo, té místní skupinky, tak teď je tam další odpor. Vypadá to teďka v tuhle chvíli, vím, že jsem vám to už loni sliboval, že někdy v závěru nebo v druhé polovině letošního roku začneme stavět těch důležitých 750 metrů, který dokážou vytáhnout veškerou transitující dopravu z centra města, tak teď je tam další odpor. Snad to klapne, že ještě před koncem roku, jestli ne, tak na začátku někdy před jarem bychom začínali stavět tady těch důležitých pro Znojmo naprosto přelomových 700 metrů. Držte nám palce.
1: Tak je tady dotazů spousta, dalších chodí teďka během povídání, ale třeba tento od Josefa Sturnova. Ptá se Honzu Rýdla, zda třeba úsek budoucí dálnice D35, úsek Turnov-Jičín, to je ten průtah Českým rájem, zda bude teď je tam ten průjezd katastrofa.
2: Hele, tak za prvé, Český ráj nebudeme nějak ničit nebo něco, nebude to dálnice, bude to taková širší silnice první třídy. A teďka Pepíčku a celý Turnové a vy všichni, kteří tam jezdíte a drncáte se přes ty přejezdy a přes vesnice a vy všechny vesnice, co tam bydlíte a zlobí vás ten provoz, tak poslouchejte, jo. Minister životního prostředí zrušil stanovisko Ministerstva životního prostředí a ředitelství silnic a dálnic bude nyní tedy znovu žádat Ministerstvo životního prostředí o nové stanovisko. Já si myslím, že to nepotřebuje další komentář.
1: Tak to bude trvat.
2: Tak. Já si myslím, že tak rok, maximálně dva navíc, jo. Tak dobře.
1: To no, už
2: tak
1: bylo v jednom filmu.
2: Dva roky, no. Je to blbý, protože si myslím, že skutečně tady to je projekt, který jakkoliv jako má některý kritiky, já to chápu, snažíme se s nimi diskutovat, tak opravdu nezničíme Český ráj, naopak tudy provoz provedeme plynule, bezpečně, ekologicky a hlavně mimo vesnice a přejezdy. Opravdu věřte nám, nejsme tady od toho, aby jsme likvidovali krásnou krajinu.
1: Honza Rýdl, tak zase v úterý za týden.
2: Budu se moc těšit, krásné léto.
0: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: Už tam budem?
4: Nech toho!
3: Už tam budem?
4: Přestaň!
3: vedro.
0: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.

0: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: Olympic a písnička Proč zrovna ty? Na Blaníku při úterku a po 17. hodině Petr Rezek a Přátelství.
1: Přátelství, to je někdy víc než láska.
0: Taky Petr Novák, Hvězdičko blízkavá.
2: Hvězdičko blízkavá, mám život zvázaný s tým.
0: Miroslav Žbirka, Magda Šalamounová, tento song.
3: Tento song, čo práve hrám.
0: Hrajeme vám na Blaníku hezky česky celé léto.
4: Rádio Blaník.
5: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio
6: krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra nás čeká ráno ještě jasno, ovšem už během dopoledne se začnou vracet mraky, oblačnosti bude přibývat a odpoledne může místy i slabě pršet. Deštníky proto raději vezměte s sebou. Teploty v maximech vyšplhají na 24 stupňů. O počasí je to všechno, teď je tu doprava.
7: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo Čertovina.cz.
5: Blaník za volantem.
6: Na Praze západ mezi Červeným újezdem a Úhonicemi se srazila dvě osobní auta. Počítejte tu s omezením. Na Mělnicku v Neratovicích v Biškovické ulici jsou v sobě taky dva osobáky. Navíc částečně blokují dopravu, tak tam dejte pozor. Na výjezdu z Rožmitálu pod Třemšínem směr Příbram bourala dodávka a skončila v příkopu. Buďte tam opatrní. A na D10 na 8. kilometru ve směru do Prahy stojí porouchané auto. Raději tam tedy dejte nohu z plynu a vůz nepřehlédněte. Tolik dopravní servis, teď už jsou tu další zprávy.
5: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
8: Aktuální přehled každý den.
5: Zprávy Rádia Blaník.
8: Stručně, jasně, přehledně.
9: Léto se vrátí příští týden. Letiště se obává dosazeného vedení. Podvodníci se vydávají za kurýry.
4: Rádio Blaník.
9: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Počasí připomíná horskou dráhu. Dny s rekordními vedry kolem 40 se střídají s obdobím po 20 stupni. Z měsíčního výhledu meteorologů vyplývá, že se léto vrátí na konci července. Předpověď na srpen ale ukazuje, že teploty budou opět podprůměrné a dostojí pranostice, co červenec neuvaří, srpen nedopeče. Radomír Lašák se stane předsedou představenstva letiště Praha 1. srpna. Pět odborových organizací kvůli tomu vyhlásilo stávkovou pohotovost. Obávají se o směřování podniku. Lašák působil v českých aeroliních v době jejich úpadku a následného rozprodeje. Vlasta Palová za odbory letiště Praha dodává.
10: Odbory v tuto chvíli jsou ve stávkové pohotovosti. Sice nás paní ministryně ujistila, že nemá v plánu rozprodávat letiště. Pan Lašák nás ujistil, že nemá v plánu propouštět nějaké zaměstnance, ale že má naplánovaný další rozvoj letiště.
9: Stávková pohotovost bude platit do odvolání. Roste počet falešných SMSek od kurýrních dopravců pod záminkou pozastavení dodání zásilky. Lákají od lidí bankovní údaje. Mladík z Přerovska tak přišel o 100 tisíc. Odkaz ve zprávě ho přesměroval na falešný web, kde zadal platební údaje ze své karty a zaplatil smyšlený poplatek 120 korun. A už to jelo. Safari ve Dvoře Králové bude od soboty žít Afrikou. Africké dny potrvají do 2. srpna a jejich součástí bude například africké tržiště, vystoupení hudebníků a tanečníků nebo africká gastronomie. Vstup na akci bude v ceně běžného vstupu. Vstupného do zoo. Tolik zprávy, teď opět Jirka.
0: A já přeji krásné úterý za minutu 17. hodina.
5: Jirka Frélich
4: na Rádiu Blaník.
0: A náš blanický krajánek vyrazil do terénu. Martin Císař navštíví jeden zámek, který prý už dlouho chtěl navštívit a ještě ho neviděl. Tak uvidíte a taky hlavně uslyšíte jeho povídání. No a fotky uvidíte na webu radioblaník.cz.
4: Rádio Blaník.
0: Teď zase hezky česky, tady je Petr Novák a Hvězdičko blízkavá a za chvíli i Radek Tomášek. Posloucháte Blaník a my vám hrajeme hezky česky celé léto.

0: Radek Tomášek na Blaníku a před námi Blanický krajánek.
1: Jedeme sama. Krajánek Rádia Blaník.
0: Martin Císař vyrazil do terénu a jsme s ním ve spojení. Martine, ahoj.
2: Dobré odpoledne, zdravím do studia Rádia Blaník, tebe Jirko, a teď mám aktuální reportáž. Připravená je ta ze zámku v Lešanech. Tady jsem ještě nikdy nebyl, on konec konců pro veřejnost je otevřen pouze krátce a více mi teď prozradí právě o něm Petr Lukas, to je zdejší kastelán. Přeji vám krásné odpoledne.
3: Pěkný den, 30. května bylo slavnostní otevření nově otevřených prohlídkových tras, které se týkají secese a největších záhad a tajemství světa, takže máme za sebou teprve jeden a něco měsíce a věříme, že nejenom díky Rádiu Blaník, že se nám podaří tu návštěvnost rozproudit a že sem návštěvníci najdou cestu.
2: Jaká je historie zámku?
3: Tvrz pánu z Valdeka, ta byla upravena za čejků z Olbramovic na renesanční zámek a potom za nejdéle působícího majitele metropolitní kapituly při chrámu svatého Víta na Pražském hradě byl zámek představený barokně. Barokně klasicistní vzhled má dodnes. V roce 1996 ho po 40 letech využívání JZD koupil od obce Lešany Ladislav Truhlář z Prahy, který zámek během 25 let opravil do dnešní podoby. Je velmi působivý, nejenom teda co se exteriéru týče, ale i zachovalých interiérů, například freskového sálu, který nemá minimálně v Čechách obdobu.
2: Jak máte otevřeno, kdy mohu přijít?
3: Takže máme otevřeno každý den kromě úterý, jsme trošku výjimka mezi ostatními hrady a zámky. Máme od 9.30 do 16.30 a poslední vstup je v 16 hodin. Zámek bude otevřený do téměř do konce září, do 28.9. do svatého Václava.
2: Já jsem koukal a to mě zaujalo, že tenhle zámek má vlastně, sice není vysvěcena, ale má vlastně svoji kapli. Jaká je ta historie té kaple?
3: Nejprve zde byla soukromá probožská kaple, kterou také návštěvníkům druhého výstavního okruhu ukazujeme. Během období baroka byla v zámku vystavěna dvoupatrová velká kaple, která byla bohužel v roce 1903 poničena požárem, takže z toho barokního období se tam téměř nic nedochovalo a její současný vzhled je secesní. A je součástí ne toho okruhu Šťastný život v secesi v prvním patře, ale výstavního okruhu Největší záhady a tajemství světa.
2: Je šance se tady někde ubytovat a navštívit rovnou potom třeba zámek?
3: Určitě součástí zámeckého areálu je penzion v bývalých hospodářských budovách a dokonce v hlavní zámecké budově je jeden apartmán k pronajmutí.
2: Já vám děkuju za rozhovor, mějte se, ať se daří.
3: Děkuju vám, pěkný den a pěkné prázdniny všem posluchačům.
2: Tolik má druhá reportáž, tentokrát to byly středočeské Lešany. Jirko, vracím slovo do studia.
0: Tak já moc děkuji a těšíme se taky na fotky na webu radioblaník.cz.
1: Jsme Blaník
4: a jedeme za vámi.
0: A taky hrajeme hezky česky celé léto. Tady je Lucka Vondráčková, písnička Kdy vzlétnu já, a přejeme krásné úterý. Za 2 minuty 5:45.

Magda Šalamounová, známá z třetí řady soutěže Česko hledá superstar, společně s Mekým Žbirkou v roce 2009 naspívala tento hit, tedy písničku Tento song. No a na Blaníku za chvíli písnička Marie, což je loňská novinka skupiny Lucie. Marie, jsi jako nejenom, že tím kapela určitě potěšila všechny dámy, které se jmenují Marie a moc písniček tedy o Mariích opravdu není, ale zároveň v této skupině Lucie došlo k výměně zpěváků a Viktor Dyk, no tomu to zpívá. Tak za chvíli Lucie a Marie a taky Petr Rezek a Přátelství. Hrajeme si hezky česky.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

skupina Lucie a písnička Marie, velmi oblíbená písnička u všech Marií a to je teprve rok stará. No co se týká krásných věcí, tak představte si nejkrásnější večerníček všech dob. Poznáte? Mně stačí znělka Vím to. Vím to hned. A jestli pak byste si tipli, v jakém roce poprvé na televizních obrazovkách byl tento oblíbený večerníček. Tak zítra v tajemném roce po 9. hodině se vypravíme právě do tohoto roku a budeme si hrát jenom písničky z toho konkrétního tajemného roku a přidáme spoustu dalších nápověd, ale hlavně se budeme bavit, ano, o tom večerníčku. Takový bude zítřejší tajemný rok, no a na Blaníku za chvíli Petr Kolář a Jednou nebe zavolá.

0: vám možná přinese i něco navíc.
1: Pokaždé, když ji uslyšíte.
0: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
1: Sluníčkové léto na rádiu Blaník.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 000 korun. Jen do konce srpna.

0: Shadow Smith a písnička Crazy při úterku na Blaníku a 18. hodina před námi a Brontosauři Růže z papíru.
1: Dala si si do vlasů, nehladí vám ty já.
0: Taky Slza a Katarze. O zprávách taky Krištof a Život je krásný.
2: Život je krásný i na konci světa.
0: Život je krásný, když Blaník hraje hezky česky celé léto.
3: Radio Blaník.
4: Je čas vyrazit. Na kolo nebo do hor. Kompletní vybavení i servis najdeš v M1 Sport. Vyber, vyzkoušej a jeď. M1 Sport.
5: Radio Blaník. Počasí.
3: Radio Blaník.
6: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Zítra se vám budou hodit deštníky. Sice bude po ránu ještě obloha jasná, ovšem už během dopoledne se začne oblačnost postupně vracet, odpoledne pak může místy i zapršet. Teploměr zítra ukáže 21 až 24 stupňů. Toliko počasí, teď míříme na cesty.
7: Počasí a nejkrásnější letní stezky na Slovensku ve Vysokých Tatrách vám přinášejí tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. Více na www.vt.sk.
5: Blaník za volantem.
6: Na Praze západ mezi Červeným Újezdem a Úhonicemi se srazila dvě osobní auta. Počítejte tu s omezením. Na výjezdu z Rožmitálu pod Třemšínem ve směru na Příbram bourala dodávka a po nehodě skončila v příkopu. I tady se dejte pozor. A v Táboře v Budějovické ulici jsou v sobě dva osobáky. Očekávejte tu komplikace a počítejte i s možným zdržením. A na D11 na 55,5 kilometru směr Praha nepřehledněte nepojízdný nákladák. Tolik doprava, teď už jsou na řadě zprávy.
5: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
8: Aktuální přehled každý den.
5: Zprávy Rádia Blaník.
8: Stručně, jasně, přehledně.
9: Zdražování paliv je zatím pozvolné. Návrhy nejvyšších mohou poškodit ekonomiku. Zájem o ojetá elektroauta roste. Hezký podvečer vám přeje Renata Pechová. Konec regulace cen paliv zatím nemá silný dopad. Podle ministra dopravy Ivana Bednárika nabízí čerpací stanice ještě dřív nakoupené pohonné hmoty a zdražování tak není skokové.
10: Všichni se řídí světovými trhy a podle mě ten přepis do realizačních cen ještě není vidět, ale vláda si ponechala tu legislativu a může zasahovat, takže budeme to řešit vždycky podle toho, jak se to bude vyvíjet.
9: Podle ekonomů může nafta do konce týdne podražit o 6 korun na litru. Guvernér České národní banky Aleš Michl se ostře vymezil vůči ekonomickým představám prezidenta i premiéra. V rozhovoru pro deník The Financial Times uvedl, že oba prosazují špatně načasované návrhy, které mohou poškodit českou ekonomiku. Petr Pavel se příliš rychle zasazuje o přijetí eura, Andrej Babiš tlačí na snižování úrokových sazeb, píší to novinky.cz. Elektroojetiny hrají prim. V Česku se v prvním pololetí prodalo 12 000 ojetých elektromobilů, což je o 98% víc než ve stejném období loni. Dají se pořídit o dost levněji než nová elektroauta a se zdražováním pohonných hmot se víc vyplatí jejich provoz. Ještě loni se na bazarovém trhu lépe prodávaly hybridy. Vinařská komedie Bobule pokračuje čtvrtým dílem. Jmenuje se Bobule a Bobulky. Hlavní aktéři se opět vrací na pálavu jako otcové dospívajících synu. Natáčení právě skončilo a nová povedená rodinná komedie vstoupí do kin 11. února 2027. To je pro dnešek ze zpráv vše. Přeji vám krásný večer. Teď vracím slovo Jirkovi.
0: Renato, díky, bude 6.
5: Jirka Frélich
8: na Rádiu Blaník.
0: No a ta 6. odbyla právě teď. Tady je Marek Ztracený a naše cesty, ty naše blanické cesty, nás za pár minut zavedou právě do Benešova, do krásného středočeského města. Proč právě tam, to se dozvíte. Teď ale slibovaný Marek Ztracený a za chvíli divoký Bill Čmelák. Na Blaníku si hrajeme hezky česky celé léto.

0: Divoký byl a písnička Čmelák, teď na Blaníku 10 minut po 6 hodině večerní. V úterý vám přejeme krásný poslech a míříme do Benešova, už jsem to naznačil. Tentokrát se dozvíme, jak se žije v tamní Sladovce a co to je. Podrobnosti nám prozradí pan místostarosta Jakub Hostek.
1: Sladovka je místo, které se každý rok rozvíjí. V poslední době tu přibyly například skatepark, hasičsko-horolezecká stěna nebo nové herní a balanční prvky. K dispozici jsou ale i pump track, venkovní posilovna, dráha na inline brusle nebo dětské dopravní hřiště. Areál tak nabízí zábavu dětem, sportovcům i celým rodinám. Do budoucna chceme zlepšit dopravu v okolí a vybudovat například nové záchytné parkoviště a rozšířit možnost sportovišť. Srdečně vás zveme na Sladovku.
0: A my zdravíme Benešov.
2: Rádio Blaník.
0: Na Blaníku právě teď Rednex a za chvíli slovenská skupina Elán a tanečnice z Lučnice.

Zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruku.

Miraj a písnička Pojď, zapomenem za chvíli slza a katarze. A bylo to veliké, když slza zpívala na blanickém letním koncertě v Pelhřimově. Můžete klidně mrknout na naše sociální sítě. Najdete tam spoustu fotek a taky třeba video. A už se chystá slza na další letní blanický koncert. Nevystoupí často, koukám, letos v létě, ale tentokrát v pátek ano. Kde přesně a kdo se slzou, to se dozvíte za pár minut a přidáme taky písničku. Poslouchejte Blaník, hrajeme hezky česky celé léto.

0: Slza, písnička Katarze. Pokud máte rádi skupinu Slza, tak si nenechte ujít další náš blanický letní koncert a bude už tento pátek. A dorazí taky Olga Lounová. A nebo Petr Kolář. A vyrazíme směr Mariánské Lázně v pátek hezky na Kolonádu, kde to všechno rozezvučíme krásnými písničkami. Chybět nebude ani blanická kapela a vůbec nesmí chybět dobrá nálada.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Tak pátek už bude 24. července, začínáme za 5:05 odpoledne, nebo podvečer chcete-li, rozhodně ne ráno, ano, odpoledne. Blanický letní koncert Rádia Blaník, tak se na vás moc těšíme. Mariánské Lázně, tam jsme ještě nebyli s blanickým letním koncertem. Doražte za námi, vstupné se neplatí.
1: Jedeme za vám, letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
4: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: Za okamžik na Blaníku Brontosauři. A krásná písnička Růže z papíru, jako vystřižená z písniček na přání. Na ty se těšte, dnes s Michalem Kurzberským. Já vám přeji krásné úterý, užijte si české písničky. Ještě ode mě třeba Iveta Bartošová, Pohádková, Tři oříšky pro Popelku. I tu si užijte a hlavně krásný poslech.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.

Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.

0: Britští Depeche Mode, Enjoy the Silence, ovšem my si na Blaníku ticho rozhodně užívat nebudeme, my si dál budeme hrát české písničky, které máte rádi, třeba Hanku Zagorovou a Studánku Stříbrnou už za chvíli. Taky bude božský Karel Gott. No a v rámci písniček na přání také Kateřina Ševidová. Naše noc nedýchá. Celé léto vám na Blaníku hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Pravda, teď to léto trošičku je mírnější. I zítra čekáme polojasno až skoro jasno jen dopoledne. Během dne už máme čekat přibývání oblačnosti a odpoledne a večer, a to zejména v severní polovině území, se vyskytnou také lokální přehánky. Teploty 19 až 24, na jižní Moravě až 26 a na horách kolem 15.

0: Jarmoberský. Na rádiu Blaník.
1: Je to tak, krásný úterní večer, 4 minutky před 19. vás zdravím. Nevím, jak jste měli to dneska s počasím u vás vy. My jsme tady měli takové pošmourné uspávací počasí a tak pokud jste na tom byli podobně, doufám, že vám zvednou náladu alespoň ty dnešní písničky na přání. Pokud jste si o nějakou napsali, tak už jste určitě ve střehu, když je zazní, tak zatím buďte ještě v klidu, dejte si klidně večeři. My začínáme s Lenkou Filipovou. Hezký poslech.
0: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

0: No, velká pravda. Lenka Filipová, za všechno může čas a abychom ten čas nestráceli, tak pojďme rovnou na první písničkové přání. Moje milá rodinko, všechny vás pozdravuju a zdravím hlavně tebe, Moniko. Pozdravuju všechny známí v Dobřenicích, od Honzy je vzkaz a od nás taky písnička od kapely Queen. Tady je
1: písničky na přání. Napište si o nějakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
2: Písničky na přání.

0: Show musí pokračovat i u nás na Rádiu Blaník, kde si hrajeme až do 21. hodiny písničky na přání. A tady je další vzkaz. Hezký večer, moc rádi vás posloucháme, jak doma, tak i v autě. A tak nám prosím zahrajte písničku Studánko stříbrná od Hanky Zagorové. A to pro Katku Mikinovou z Kladrub. Milá sestřičko, přejeme ti všechno nejlepší k tvým narozeninám, které si předevčírem oslavila. Přejeme ti, ať ten další rok je plný smíchu, radosti a štěstí. Máme tě rádi, to vzkazuje mamka, taťka, Andrea, Natálka a také Jonáš. No a tady už je písnička od nás.
1: Písničky na přání.
2: Na Rádiu Blaník.

císařstva cůbky mám a duha zlatohřívá mě vede zpátky k nám.

Stříbrná a Hanka Zagorová, ale my teď trošku přitvrdíme, dáme si kapelu Kabát a tuhle písničku mám poslat celé rodince se vzkazem. Trávíme spolu dovolenou tady na oblíbené chalupě u Vranova. Děkuju za vaši společnost, za to, že držíme pohromadě v dobrém i ve zlém. Zdravíme tímto Pavlíka, Péťu, Adélku, Tobíska, Lucinku, Edelinku, Evelinku a Haničku. Mám vás všechny moc ráda, to vzkazuje Ivana, no a my už vám tam posíláme pohodu. Ať ji tam taky máte a krásný večer od nás.

0: Pepa Vojtek, kapela Kabát a jejich pohoda. A my si teď uděláme taky pořádnou pohodu s Karlem Gottem. Mám tady rovnou tři vzkazy na tohoto interpreta. Milý Blaníčku, prosím o zahrání písničky společně s přáním pro mého muže Františka Srnce z Mostu, který dneska slaví úžasné sedmdesátiny. Můj milý, čas letí jako bláznivý a jak si šel za štěstím, snad si našel ve mně tu pravou. Tak za to stokrát chválím čas a přeju ti, aby jsi zůstal stále mlád. Krásné narozeniny ti z lásky přeje manželka Naďa, syn František s Veruškou a naše Ebinka. No a na Karla Gotta tady mám ještě další vzkazy. Vojtíku, všechno nejlepší k narozeninám, hodně zdraví a bezpečných kilometrů ti přeje Evík a synové Michal, Vojtík a Adam. A ještě mám popřát babičce Kristýnce Hubáčové jen to nejlepší k 85. narozeninám. Ať jsi stále tak skvělá, zdravá a veselá. Máme tě moc rádi, vzkazuje Veronika, Tobík, Denis Pokorných a všichni ostatní z rodiny. A teď už božský Karel Gott.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

Jo, jo, chtěli bychom všichni být stále mladí, ale ne všem se to podaří a myslím, že nikomu. Karel Gott, teď 16 minut po 19. na rádiu Blaník, kde si hrajeme na přání a budeme hrát dál. Milí Blaníčku, prosím, zahraj tuhle písničku všem, kteří mají tuto muziku rádi stejně jako já. Děkuju a krásný večer přeju všem. Ondra napsal a posílá Beach Boys.

19 minut po 19. Hezky se nám to sešlo a já připomínám, že i vy si můžete písničku na přání objednat, a to velmi jednoduše na našich webových stránkách radioblaník.cz, kde v záložce kontakty najdete formulář, vyplníte, odešlete a máte hotovo. Stejně jako to udělala Jana z Prahy, která by chtěla zahrát pro svou velkou lásku Jakuba Smolíka. Víc nepřipsala, tak pozdravujeme a hrajeme Návrat. Radio Blaník.

0: A na Blaníku dál pokračujeme v písničkách na přání. Je tady další vzkaz. Blaníku, rádi tě posloucháme a prosíme o zahrání písničky Naše noc od Kateřiny Ševidové k narozeninám Tomáškovi od Ivetky a Vlasty z Červených peček. Rádi přání plníme a písničku posíláme.
1: Písničky na přání. Napište si o ně jakou i vy na stránkách radioblaník.cz. Písničky.

0: Tak ať už je vaše noc poklidná, vám přejeme, ale zatím se do postýlek ještě nechystáme. Hrajeme na přání a budeme hrát teď pro dcerku Áďu. Jen tak pro radost ji zahrajte Metaliku. Adélko, máme tě moc rádi, vzkazuje mamka Vlaďka a taťka Jirka a posílají klasiku Nothing Else Matters. Tak tady to je
1: písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

Anglická Metallica na rádiu Blaník. Přiznám se, že v době, kdy jsme ještě vysílali z CDček, tak tohle byla přesně ta písnička, kterou jsme tam vkládali, abychom si stihli udělat kafe, anebo si mohli odskočit, protože má celých 6 minut. Teď ale zvážníme, máme zahrát pro bratrance se vzkazem Pepíku, máme tě stále uloženého v hlavách i v srdcích, přejeme ti, ať se máš na onom světě krásně a je ti tam dobře. Máme tě rádi a nezapomeneme na tebe, vzkazuje Bára a posílá Michala Davida. Výtah do nebe.

0: Výtah Michala Davida, který nás přivezl k dalším písničkám na přání. Teď si dáme rovnou dva vzkazy. Prvňáčku můj, jsem teď od tebe daleko, tak ti chci prostřednictvím úžasného Rádia Blaník poslat pozdrav od moře. Moc mi chybíš a věř, že bych byla šťastná, kdybys tu byl se mnou. Posílám ti pusinky a každá moje myšlenka patří tobě. Miluju tě a neměnila bych. No a ještě jeden vzkaz, milá Dianko, prostřednictvím Rádia Blaník ti k dnešním narozeninám přeju to, co člověk nejvíc potřebuje, a to je zdraví. A bez čeho se nedá žít? Bez lásky. Tak ať máš stále vedle sebe někoho spolehlivého, s kým ti bude dobře a také co nejméně starostí. Tvé narození je nejlepší událost v mém životě. Od srdce přeje máma Irena a posílá taky Lucku Bílou. Tady je písnička Děkuju ti.
1: Rádio Blaník.

0: Děkuju ti.
1: No a pokud vy sníte o nějaké písničce, kterou chcete slyšet v našem vysílání, tak se rozhodně o ní napište na našich webových stránkách radioblaník.cz. A teď už jdeme hrát. Komu? Hezký večer. Tímto přáním bychom chtěli popřát Romanovi Janouškovi z Rozkoše k jeho krásným 60. narozeninám. Hodně zdraví, štěstí a radosti v životě ti přeje manželka, blízká rodina a také vnoučátka posílají dědovi pusu. PS, oslava byla pěkná. Tak teď to ještě spláchneme tím svařákem. Tady je kapela Harley.

Tak venku se nám pravda trošičku ochladilo, ale že by to bylo přímo na svařák, to ještě ne. Ale rozhodně to je na další písničku na přání. Hezký večer, zahrajte písničku od Heleny Vondráčkové Nejkrásnější na světě a láska a zahrajte to všem fanouškům. Napsal nám Filip a my rozhodně hrajeme a přejeme krásný večer. Písničky na

Pro fanoušky jedna Helena Vondráčková a pro koho bude Pepa devátý, zahrajte písničku Znamení andělů pro našeho tatínka Josefa Nováka k zítřejším narozeninám, napsal Martin, tak my zdravíme a rozhodně přejeme všechno nejlepší. Tady je Znamení andělů.

0: 3 minutky necelé zbývají do 20. hodiny, co jsme nestihli odehrát. Teď přesouvám do hodinky další a zahrajeme si tam třeba Petra Muka. Těšit se můžete i na písničku Černý páv, Zagorová, Hložek Otvald. A ještě Miluju tě, Jelen, Jiří Pavlice a Hradišťan. Na Blaníku vám prostě celé léto hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Zítřejší středa bude zpočátku polojasná až jasná se sluníčkem, ale během dne budou přibývat mraky a odpoledne a večer, zejména v severní polovině území, čekáme lokální přehánky. Teploty 19 až 24, na jižní Moravě tam bude jako obvykle tepleji až 26 a na horách do 15 stupňů Celsia.

0: Kacperský. Na rádiu Blaník.
1: Je to tak, krásný dobrý večer, ten úterní s datem 21. července vám přeji. Nestihli jsme v minulé hodině zahrát ještě Michala Tučného, tak pojďme to rychle napravit. Přejeme naší kamarádce Vlastičce Šťastné ze Šumperka, toho času na pastvinách. Jsi naše bezva kamarádka, přejeme štěstíčko, hlavně zdravíčko a ať se ti vše dobré splní, vzkazuje vzkazují kamarádi Lenička a Jiříček. A ještě jeden vzkaz tady mám pro malé vnoučátka. Matýsku a Melisko, přejeme vám krásnou dovolenou v Chorvatsku. Užijte si to krásně s celou rodinkou, máme vás rádi. Vzkazují babičky, dědečci, maminky a taťkové. A tady je prodavač.
2: Radio Blaník. Pojďte všichni, pozvěte si, všichni známe.

0: Písničky na přání na rádiu Blaník.
1: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
0: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
1: Každý večer od 19 hodin.
0: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblaník.cz.
1: Písničky na přání
0: na rádiu Blaník.

0: Tak to byl Petr Muk a Láska, ta nebezpečná věc. A teď si dáme Věrku Špinarovou a rovnou čtyři vzkazy dorazily na tuhletu písničku. Chtěl bych nechat zahrát své milované ženě k dnešním narozeninám. Přeju krásné narozeniny od Dušana vzkaz. Další do Radstatu od Rádi a Alči pro naše nejlepší maminky. Hodně radosti a spokojenosti na dovolené s námi. Máme vás rádi a těšíme se na spoustu společných okamžiků, nejen u vzteklého psa, vaše zlatíčka. A co tady máme dál? Od Rádi, Alči a maminek do Litvínova zahrejte pro naše mláďata ze 118. Jsou nejúžasnější, která jsme si mohli přát. Starají se o naše mazlíčky, Tedíka, Kačenku, Mušu, Dexíka a Abbey Road. Všechny vás moc zdravíme a máme vás rádi. Děkujeme. Dovolenkový tým z Rakouska tímto psal. A ještě jeden velmi krátký vzkaz, milý Blaníčku, zahraj prosím Víťovi, děkuje Šárka. Tak tady je Věrka Špinarová, jednoho dne se vrátíš.
1: Rádio Blaník.

Úžasná Věrka Špinarová, 12 minut po 20. na Rádiu Blaník a hrajeme si na přání a teď to trošku zrychlíme. Ahoj Péťo, mám tě rád a proto ti posílám tuhle tvoji oblíbenou písničku. Tvůj Tedík posílá právě teď Anděli a Vanastovky.

Robert Korym, PBH, to jsou Vanastovy věci, jejich andělé doznívají 16 minut po 20. a my teď trošku zpomalíme. Blaníčku, prosím o zahrání pro moji manželku Jíťu. Zlato, jsme spolu déle, ale nyní je to 25 let, kdy jsme si řekli své ano. Vím, že někdy bylo hůř a někdy zase líp, ale jsme spolu. Máme krásné hodné děti a já vás miluju, vzkazuje Ivan a posílá trojici Zagorová, Hložek, Kotfalt. Tady je Černý páv.

20 minut po 20. Posloucháte Rádio Bladník, kde hrajeme na přání. A pro koho bude ta další písnička? Zahrajte Kalumince k 8. narozeninám. Přeju všechno nejlepší a spoustu úsměvů. Mamka Anetka, taťka Jirka, teta Lucka, králíček Snížek, také Fenka Agnes a všech 5 šnečků se připojuje a my písničku posíláme. Přejeme hezký večer.

0: Ano, jsme zpátky, necelé 3 minutky před 8:30 a stále si hrajeme na přání. Můj milý Blaníčku, ráda bych nechala zahrát pro mého miláčka, však on už bude vědět. Miluju tě, jsi pro mě celý svět a včera to byla sranda. Patříš jenom mně. Krásný večer přeju všem a pohodové leto. Od Biby a tady je Jirka Schellinger a Holubý dům.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

0: Jirka Schillingera, Holubí dům, ale abyste nám u těch písniček na přání neusnuli, třeba ani v těch Neplachovicích, kde se griluje, tak vám trošičku pustíme něco rychlejšího, ale nejdřív vzkaz, zdravím vás do studia, písničku zahrajte pro moji přítelkyni, partnerku, prostě lásku mého života. Včera jsem měl těžký den a ona mi byla oporou. Děkuju, jsi pro mě celý život, jsi můj sen, moje láska k tobě je nekonečná. A my do Dobrovic posíláme Alphaville, Big in Japan.
1: Rádio Blaník.
2: Písničky na přání s Michalem Krusberským.

Tak to byl Karel Gott a před námi jeden vzkaz pro rodiče. Ještě jednou všechno nejlepší k 55. a 53. narozeninám. Mám vás moc ráda a sorry za to, že vás někdy fakt štvu. Vaše Ady posílá Queeny. Tady je písnička Bohemian Rhapsody.

0: České rádio.
1: Necelých 15 minut nás dělí od 21. hodiny a my pokračujeme dál v písničkách na přání, které si můžete objednávat i vy na našem webu radioblaník.cz. A teď další tři vzkazy, které přišli právě k téhleté písničce a budeme hrát pro úžasnou přítelkyni Terezu. Moc děkuju, že tě mám, už se tě nikdy nevzdám. Miluju tě, tvůj přítel Jiřík posílá z Třince právě teď Jeleny, Jiřího Pavlicu a Hradišťan. A ještě to bude pro koho? Pre Joška Urbančeka Stachova. Ljubim tě, tvoje mamka posílá písničku. A taky pro Šarlotku od Renši. Tady už je, miluju tě a já vám přeju všem pohodový večer. Ať už nás posloucháte doma, anebo v práci.

od Pavla Nováka a teď už Jakub Smolík, kterého budeme hrát pro všechny chataře, nejen v Chotěboři. Od Jaromíra je vzkaz a od nás kamarád, který letos byl taky na konopišti a zahrál pro všechny, jen blázen žárlí.

0: Jen blázen žárlí. Jakub Smolík, nějakých 5 minut před 21. Nebojte se, o své další vzkazy nepřijdete, za chvíli pokračujeme a budeme hrát třeba Luci a Šrouby do hlavy. Taky budeme hledat ženu s kapelou Mandraže. A ještě dvojice Bartošova, Sepeši a Červenám. Prostě celé léto vám na Blaníku hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Zítřejší den zpočátku polojasný až jasný se sluníčkem, během dne ale máme čekat přibývání oblačnosti a zejména v severní polovině území se lokálně mohou vyskytnout přehánky. Teploty podobné těm dnešním 19 až 24, na jižní Moravě rtuť teploměru poskočí až na 26, no a na horách maximálně do 15 stupňů.

0: Kacperský.
1: Na rádiu Blaník.
2: Stále jsem s vámi, pohodový večer přeju a protože jsme nestihli zahrát ještě dvě písničky na přání, tak se jim teď hned z kraje hodiny budeme trošku věnovat. Milá Andrejko, chci, aby jsi věděla, že tě strašně moc miluju, což ti dennodenně taky říkám, že jsem někdy vůči tobě zlobivý, neznamená, že tě nemiluju a že nejsi tím nejcennějším, co mám. Promiň mi za vše ošklivé, nikdy tě nikomu nedám a taky neopustím. Jsi moje zlatíčko, největší a taky nejkrásnější. Tvůj Martin posílá Petru Janů.

Už nejsem volná a Petra Janů a před námi poslední vzkaz. Chtěla bych zahrát písničku od Lucie pro mého bráchu. Jsme blázni, všichni to o nás vědí, ale my to milujeme. Pojďme si zatančit. Děkuju, Blaničku, jste nejlepší. Kája vzkazuje.

Pozdrav z Itálie, Eros Ramazzotti za námi a možná taky rádi cestujete a určitě znáte ty chvíle, že se vám v některé zemi líbí natolik, že si říkáte jo, tak tady bych si dokázal představit, že budu žít, nebo tady bych chtěla strávit důchod a podobně, jenže reálný život má s tím dovolenkovým pramálo společného. A tak vznikla studie zaměřená právě na města a na země, které jsou pro cizince nejsnadnější k začlenění do každodenního života. A jak to teda dopadlo? Mezi zeměmi vedou Island, Lucembursko a Nový Zéland. Z měst pak láká Curych, Singapur a Tokio. Jenže já si představoval ten důchod u moře. No nic, asi to neklapne. Ale stejně si říkám, všude dobře, doma nejlépe, že jo? A je to vyřešeno. My si teď ale dáme ještě jeden výlet do roku 1969. Tady je Brian Eden.

Tak tohle byly plzeňští mandraže, my se ale za chvíli podíváme také do Budějic, co je tam nového. No a přátelé, už teď jedna informace pro všechny obyvatele Prahy. Zítra v 11.30 budou proletávat nad Prahou stíhačky Gripen, takže neděste se, o nic nejde, je to plánovaný cvičný přelet, jen abyste věděli. A za chvíli u nás na Blaníku Fools Garden a také FR David Awards.

0: Ano, jedna z těch nejslavnějších od Ivety Bartošové a Petra Sepešiho, Červenám v 21:35 na Blaníku. A jak jsem slíbil, podíváme se do Českých Budějovic, tam totiž mají jednu novinku. Na Lanově třídě je nově velký nápis České Budějovice 2028, který odkazuje na titul Evropského hlavního města kultury. Jde o sochu vytištěnou ve 3D z recyklovaného betonu. A podrobnosti nám k ním prozradí také paní primátorka Dagmar Škodová-Parmová.
1: Nápis má evokovat to, že jsme tím držitelem titulu pro rok 2028 a

0: Bon Jovi a Always, přátelé, písnička z roku 1994, to nám to utíká. No a utíká nám i to naše společné vysílání. Už za chvíli tady budou písničky z lásky a v rámci nich třeba Bobra Motýla a Vyznání. Ty jsi má láska, ty jsi můj sám. Taky zazní Michal David, Je to blízko? Je to blízko. A třeba i kapela Opět Radeček a s nimi zpěvačka Eli. Mimochodem, Eli se nám vdala, kdybyste chtěli vidět fotky, koukněte na můj Instagram. No a teď počasí.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Zítřejší den zpočátku polojasný až jasný, během dne budou ale přibývat mraky a k večeru, a nebo odpoledne v severní polovině území čekáme přehánky. Teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě tam zase budeme mít o něco tepleji, až 26 můžeme naměřit a na horách jen okolo 15. Teď už se s vámi loučí Michal Krusberský, mějte pohodový večer dál s Rádiem Blaník a já se na vás budu těšit zase příští týden. Radio
1: Blaník. Písničky z lásky na Radiu Blaník.

0: Svačina na cestu
1: a pohoda v nádražní čekárně.
0: Jsou věci, které se nemění.
1: Sluníčkové léto
0: na rádiu Blaník.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme polojasno až jasno a místy také prší. Nejnižší noční teploty 12 až 7 stupňů. Středeční obloha bude nejdříve polojasná až jasná, během dne bude přibývat oblačnosti a odpoledne a k večeru se hlavně v severní polovině území lokálně vyskytnou přehánky. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý hled.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme polojasno až jasno a místy také prší. Nejnižší noční teploty 12 až 7 stupňů. Středeční obloha bude nejdříve polojasná až jasná, během dne bude přibývat oblačnosti a odpoledne a k večeru se hlavně v severní polovině území lokálně vyskytnou přehánky. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

Ženy jsou krásný a cudný, mnoha se ve mně zhlídla. Oči jako devě studny, vlasy jak havraní křídla. Dobře vím, co znamená pát do nástrah tichčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spít. Ve stínu patvíky poslouchat slavíky, zpívat si s nima pít.

Posloucháte noční vysílání Rádia Blaník a přátelé, za pár dnů ve středu 12. srpna nastane zatmění slunce, které za měsícem zcela zmizí v pohledu z Grónska, v Islandu anebo části Španělska. Co se týče České republiky, bude možné zahlédnout, jak měsíc zakryje přibližně 83 až 87% slunečního disku. Podívaná se odehraje večera, tudíž těsně nad západním obzorem. Takže kdo bude chtít ten vzácný úkaz zahlédnout, bude muset mít štěstí jednak na počasí a taky musí zvolit dobré pozorovací místo. Třeba pokud budete zrovna na dovolené ve Španělsku, tak toho uvidíte určitě hodně. U nás hlavně uslyšíte už za okamžik další české písničky, které máte rádi.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme polojasno až jasno a místy také prší. Nejnižší noční teploty 12 až 7 stupňů. Středeční obloha bude nejdříve polojasná až jasná, během dne bude přibývat oblačnosti a odpoledne a k večeru se hlavně v severní polovině území lokálně vyskytnou přehánky. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno, je středa 22. července, dnes má svátek Magdaléna a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. V 5 odpoledne proběhne v Plzni v Městské galerii zahájení výstavy digitálně upravených fotografií s názvem Hořké světlo. Ode dneška do 29. července bude uzavřená silnice 1/34 v Hlinsku, ta se bude totiž opravovat. Hodinu popoledně proběhne slavnostní otevření nových prostor zařízení pro děti, vyžadující okamžitou pomoc paprsek při dětském centru Liberec. Dnes také proběhne preventivní akce jihomoravských policistů společně se státní plavební správou s názvem Bezpečně u vody. Zaměřená bude na zvýšení bezpečnosti osob pohybujících se na vodě nebo v její blízkosti, prevenci přestupků a rizikového chování při rekreační plavbě a vodních sportech. A zlínská zoologická zahrada dnes představí 3 mláďata tukanů obrovských. Tolik očekávané události. Hezký den a hodně zdraví přeje Ivana Balkovská. Rádio Blaník.

0: počasí. Rádio
1: Momentálně máme polojasno až jasno a místy také prší. Nejnižší noční teploty 12 až 7 stupňů. Středeční obloha bude nejdříve polojasná až jasná, během dne bude přibývat oblačnosti a odpoledne a k večeru se hlavně v severní polovině území lokálně vyskytnou přehánky. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

vybral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lávek stál, tak jsem řekl jenom svoje mladé.